nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: tak lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com. Yeah.

0: dostat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze. První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Hudba, hvězdy, zákulisí
4: a to nejlepší z internetu.
3: Instagram, TikTok, YouTube.

0: Vybírání víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Tak lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze. První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.

0: Krize šíří život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
0: Fajn.
2: Pořád se ptala.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Tahické léto v Aquapals Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: poslechni Fajn.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Algoritmus ti doporučí vatu.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn. Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
0: My vybíráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
0: Fajn.
2: Are you ready for this?
1: Jsme fajn, jsme fajn.
0: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBronx. It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
2: Welcome to the show.
0: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
0: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Jsme online.
1: Online. Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
8: Evropou se šířily tisíce padělaných kondomů známý značky. Do Evropské unie dorazily z Číny a podle úřadů nesplňují bezpečnostní normy ani potřebné testy. Odborníci varují, že jejich používání může zvýšit riziko nechtěného těhotenství a dokonce i přenosu pohlavních chorob. Většina žen v Česku zvládá menstruační bolesti pomocí léků proti bolesti. Nově se ale ukázalo, že silná nebo dlouhodobá bolest nemusí být normální a může souviset například s vážným onemocněním. Odborníci proto doporučují potíže nepodceňovat a v případě opakovaných silných bolestí vyhledat třeba gynekologa. Nečekanou senzací se stalo prasátko Pepa. V rozhovoru odpálkovalo zpěvačku slavnou hláškou Já ji neznám, což okamžitě začali řešit fanoušci na sociálních sítích. Do celý nadsázky se zapojila i třeba Charlie XCX nebo Pink Panthers.
2: Fajn.

0: Shaggy z Burci, krásné čtvrteční ráno. Ano, stále není pátek, ano, máme z toho depku, ale bude to v pohodě. Jsme tu opět, abychom si pouštili ty nejlepší songy planety a sem tam vám tady z Vendy řekneme nějakou tu strašně důležitou věc, jako například to, že třeba prasátko Pepa vyhrotil nějakou zpěvačku. Wow! Startuje Morning Boost, neboli ranní zesílení tady u nás na Fajnu. No, zesílení nebo spíš posílení svého výrobku bude potřebovat jedna firma, s kterou není radno si zahrávat, respektive s jejich výrobkem, možná už jste to slyšeli tady od Míši. O tom ale za chvilku.
1: Do té doby samý skvělý věci, jako Šabuří, Barsong, nebo teď už Shakira, Burna Boy, jich daj.
0: Tak hezký ráno, jdem na to.

0: Tohle to byl Joe, jeho End of Beginning na Fajnu, 11 minut po 6. hodině, krásné dobré ráno, no a hned takhle z rána roznesla se zpráva, bacha na kondomy. Míša to tady před chvilkou nakousla, teda ne přímo toto, ale jako téma, který varuje před těmito užitečnými pomocníky, varuje před tím, že teď moc užitečný nejsou. A na tomhle tématu je bizarní snad úplně všechno. Nejenže Evropou se teď končí hří 100 000 falešných kondomů, ale odborníci radí dávat si pozor. Odborníci na kondomy, pozor. Jak se stane, že jsi odborník na kondomy?
1: On to vlastně může být sen jako job, ne?
0: Třeba jo, třeba to má někdo fakt jako vysvědý.
1: Myslíš, že to třeba zkoušej?
0: Jako, že to vyrábí doma a pak jako se aplikují na nějakou jako vyšší pozici?
1: No. Asi jestli jako je takovej job ještě, jestli máte volno, tak...
0: Bendy hledá práci. No, tak to je jeden bizar. Pak na tomhle bizarní je ještě to, že třeba tahle zásilka, která jako putovala z Číny, tak byla označena jako dětský hračky, aby se vyhnula jako vysokýmu clu. Dětský hračky. Kondomy. Dětský hračky.
1: Tak to můžeš nafouknout jak balonek, že jo?
0: Věděl si to řekne. Ale pojďme to brát prostě jako takový reminder, že nebezpečí a potenciální alimenty můžou číhat fakt všude. Jo, je to asi poprvé, co vám někdo řekne, nepoužívejte kondomy.

0: OK. Eva Farnaj, Big Mac, jede nahoru. 18 minut po 6. hodině, my pojďme dál taky jet nahoru v našem playlistu, kde se objeví za malou okamžik třeba tohle. Baby. I love it. Bella Kay. Pokud byste nevěděli, jak se tenhle song jmenuje, I love it. A ten text je velmi těžký. Tak tohle za malou okamžik. Kromě toho, abychom to tady trošku hypli.
1: Něco, co jsme dlouho neslyšeli. Něco, co by se možná mohli i cítit. Rudimental na featu John Newman.
0: Tyhle pecky nám budou dělat společnost takhle po ránu. A pak mrknem na dnešní 3 random fakta. Tak hezký ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
9: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
10: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
11: Zábava, vlny, tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
14: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Posloucháte Fajn takhle při ránu, při čtvrtku 9. července, tohle byla Sabrina a tohle jsou tři random fakta.
1: Takhle při rádku, vámos.
2: Random fakta.
1: V Minecraftu si po 17 letech můžeme konečně sednout. To je něco, co nám před několika lety řekla babka z metra.
3: Volejte policii, já mám právo sedět.
1: A máme ho i v Minecraftu. Ženám se spí lépe vedle psů, než vedle svých partnerů. Nevěřím, není to možný. Ale pojďme si to zhodnotit, jo. Jeden se drbe celou noc, protože ho koušou roztoči a všechny možný blechy. Ten druhej nikoli. Ten jeden se nevykoupal po tom, co přišel zvenku. No a ten jeden vám slintá a funí celou noc do obliče. Samozřejmě ten jeden je myšlen partner, nikoli pes. Tenhle fakt je potvrzen. A řetězec Tesco zvažuje odchod z Česka.
4: Ne. Ne. Chcete mi říct, že naše zákaznická kartička, kterou je povinnost mít do Teska, abychom na jednom nákupu neprošvískali celou výplatu, možná ztratí platnost? Víte, kolik tam máme všichni věrnostních bodíčků? A co teprve lidi, co tam jsou jako zaměstnaný, to jako přijdou o práci? Když nad tím přemýšlím, to je možná horší než věrnostní bodíčky.

0: nostalgická záležitost, která nám dohrála 3 minuty před 7:15. No a v tuhle tu chvíli je na čase se k té nostalgii ještě na malou chvilku vrátit a zjistit, co je za nás úplně ten nejvíc nostalgický song a proč. Song, který v nás jako vyvolává emoce.
1: Pojďte rád vědět, 724634634. Pojďte napsat, jaký song je prostě pro vás ten nejvíc nostalgický a napište i důvod, proč je pro vás nostalgický.
0: Je to tak, do té doby, než tak stane. Něco, co možná bude nostalgie až za pár let, teď je to aktuální novinka. BTS jejich Swim. A jak říkala Wendy, pojďte dát vědět, 724634634, co je za vás ten nejvíc nostalgický song a hlavně proč. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracujou na max a tep letí nahoru. Vědci Trail Park Klínovec, 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
11: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
12: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Zara Larsson opět zpívá. To znamená, že venku opět bude vedro. Její Midnight Sun na fajnu. Chvilinku před 7 hodinou. No a my jsme se před chvilkou z Vendy ptali na to, co je za vás ten nejnostalgičtější song, který jako znáte, který jako je pro vás velmi nostalgický, hlavně proč. Píš nám třeba Aja, že je to Justin Bieber, že na tom prostě vyrůstala a že to nic nepředčí. Justin Bieber to podle mě bude pro hodně lidí. Ten tady je třeba 5x, jo. Pak tady píše Martin, že 100% Chainsmokers. Ale dámy a pánové, teď tady mluvíme hlavně z toho důvodu, protože nás zajímalo, jestli se někdo strefí. A ano, jeden člověk, konkrétně Radek, napsal song, s kterým dneska přišla Vendy a který nás všechny dneska vrátí 20 let zpátky. Pamatujete si takový ty plastový mobily, který, jakože dětský hračky, který když jste otevřeli, tak to začalo hrát nějakou písničku? Mm-hmm. Tak s tímhletím dneska Vendy přišla a já jsem si řekl, no tak to je crazy nostalgie. Takže tenhle ten song si teď pojďme jako pustit, takhle chvilku před 7 hodinou. Sugar Babes, About You Now. Podle mě to znají úplně všichni, jenom to možná nevíte.
1: Je to tak, no.
0: Je to tak?
1: Chceš říct.
0: Jo.
1: Vždycky to byl takový ten telefon s těma bombónama.
0: Jo.
1: A fakt ti to hrálo do toho, jestli...
0: Jo, bombóny, na ty jsem zapomněl. Yes. No tak jo, hele, není čas to prodlužovat. Jdeme rovnou na to. Tady to je. Nostalgie na fajnu. Morning Boost.

0: Fajn.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
5: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia CZ. Hot News.

40% Američanů. Pozitivní trend se zároveň projevuje i zpomalením růstu počtu lidí s cukrovkou. Jste citlivější než klitoris. Tenhle ten výrok vmetla do tváře poslankyně levice z Německa. Hláška okamžitě obletila sociální sítě a stala se jedním z nejdiskutovanějších momentů posledního jednání parlamentu. Fanoušci řeší nový díl série ze Spotify, ve kterém si Olivia Rodrigo povídá s Gracie Abrams. Hlavním tématem je Gracieno chystaný nový album, který vychází už 17. července, takže se máme opravdu na co těšit. Fine.

0: Krásné čtvrteční ráno se 7 hodinou. Morning Bus pokračuje. Dámy a pánové, za malý okamžik, tak jako my jsme tady každý den z Vendy pro vás, takhle každý ráno, budeme potřebovat, abyste tady za malý okamžik vy byli pro nás. Je tady něco, s čím budeme fakt potřebovat pomoc, co sami z Vendy nezvládneme, a byli bychom rádi, kdybyste nám teda pomohli. Než se tak stane, nějaký ty songy v playlistu, třeba jako. Milky.
1: Jako třeba vyberek Shafaitless, New Religion, nebo teď už Milky, Milgram, Just the way you are.
0: S tímhle nám asi nikdo nepomůže, ale my to dopilujeme.

0: One Republic, Need Your Love. To nám dohrává tady na fajnu při ránu, takhle za 2 minutky, 7:45. No a pojďme podepsat petici. Čemu ty se furt směješ dneska, mi řekni hlavně.
1: Ničemu, vůbec ničemu. Já jsem dneska jenom prostě dobře naladěný. Ale, dámy a pánové, minulý týden jsme byli velmi smutní. A možná jsme doposud tak nějak jako furt smutný. Minulý týden jsme si totiž řekli, že Sony chce, aby už neexistovaly fyzicky hry. Jo? Že všechno bude prostě na cloudu, tudíž disk vystavený někde na poličce, na který se jako díváte z postele a říkáte si ano, vlastním tu hru. Můžu se s ním mazlit. Tak s tím bude nejspíš amen. Pokud nepodepíšem petici. Dámy a pánové, v tuhle tu chvíli ano, vznikla petice, aby se tady to skrečovalo, aby se nic takového nestalo, aby existovaly dál fyzické hry a my teda bychom rádi, kdybyste to prosím teda někdo šel podepsat. Ta petice, dámy a pánové, když tak najdete ji pod www.change.org/don't kill the disc. Tell Sony to keep physical PlayStation games.
0: Už teď si to nepamatuji.
1: Tak ještě jednou. Prostě najdete tu petici change.org, určitě tam bude jako první, protože tu petici už teď podepsalo 220 tisíc lidí. A to číslo jenom stoupá. Takže budeme rádi, když přispějete svým hlasem. My pojďme přispívat dál songama do našeho playlistu. Alex Warren, jo, Fever Dream. A fakt prosím ještě jednou podepsat, jo, děkujeme. Nikdy jsem takhle nedoufal, že někdo něco podepíše. Ani třeba smlouvu v práci, tak taky tohle je jako důležitější. Když doufá, že ti prodlouží smlouvu v práci, tak tohle je důležitější. Pokračujeme dál, tady to je.

0: Alex Warren, jeho Fever Dream. V tuhle chvíli na Fajnu, 18 minut po 7 hodině. Děkujem všem, co jste nám poslali screenshot toho, jak jste podepsali petici pro to, aby Sony nezrušilo fyzické hry. Děkujeme, fakt jste borci, my pokračujeme dál, protože jste borci, tak pojďme zvládat dál tady ty songy v playlistu. Před náma Gufrau, taky Marie April, jich nezvládám. Marie možná neví, co bude dál, já to vím, bude tu Ava Max. Její spot a fake. Za malou chvilku. A pak dáme klasický bizárek. Bizárek dnešního dne. Tak hezký ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Gold Class v multikinech CineStar přináší mimořádný filmový zážitek. Privátní atmosféra malého sálu, prostorná a polohovatelná křesla a k tomu obsluha, která během promítání servíruje občerstvení přímo před filmové plátno. Dopřejte si kino v té nejvyšší kvalitě. Gold Class CineStar.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Letní slunce ve vlasech přinesl...

0: Eva Max, Spot a Fake na Fajnu, půl osmý aktuální čas, Morning Boost v tuhle tu chvíli přináší Bizár dne.
1: Bizár dne. Bizár dne.
0: Jistý muž byl zatčen poté, co předstíral, že je průvodce v muzeu a vymýšlel si falešný příběhy k exponátům. Jakože cože? Prosím? Ono je trestný předstírat, že jste průvodce v muzeu? Kde je tohle to napsaný, že to nemůžeš dělat?
2: Počkej, tebe to nějak vzalo.
0: Ty jako...
2: Jsi to už někdy udělal?
0: Možná jednou na nějaký škole v přírodě jsem to předstíral, ale nezatkli mě naštěstí. Ale fakt mě jako tohle to zajímá, proč jako... O teď se budu bát cokoliv předstírat v muzeu. Přítelkyně se bude bát předstírat v muzeu.
2: Ne, super. Díky pěkně za info.
0: Já fakt nechápu, že ho zatkli. Bez tak to, co jako vykládal, muselo být jako na těch prohlídkách stokrát zajímavější než původní verze.
2: Já si taky myslím, že to ty lidi hrozně jako zajímalo. Normálně ti řeknu, tohle to je shooter, který jsme vynalezli 200 000 let před naším letopočtem a týpek, tohle je kámen, na který šel pterodaktyl a normálně se
0: tady jo,
2: taky bych radši poslouchala jeho, no.
0: Přesně, ale kdo si to stejně pamatuje v tom muzeu, jo? Nebo je někdo, kdo jako jde domů za pilně, tam poslouchá, aby si pak z toho jako napsal deníček. Já se nemyslím. Vraťte tohohle týpka, okamžitě ho osvoboďte.

0: Dneška tady ta nostalgie jenom srší. Black Eyed Peas, The Time, na fajnu. Další songy právě teď. A právě teď za malou chvilku Teddy Swims, jsem jeho Mr. Know It All. A my víme dál, co tu bude hrát.
1: Trošku zpomalíme. Sienna Spyro, Material Lover.
0: Teď bych chtěl mega podcenit tvoji výslovnost angličtiny. To bylo fakt dobrý, Mandy, to mě úplně jako...
1: Tak děkuju, nech to, já jsem učervená.
0: Bylo hustý.
1: Nech to.
0: Bylo fakt dobrý. Tak tyhle songy za malou chvilku. A my se pojďme inspirovat dál. Stejně jako jsem se já inspiroval teď Wendy a její angličtinu. Morning Boost.
2: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300. Bez.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
6: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. Praga Aréna.cz.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: I'm Lily Greedy. It's Sabrina Carpenter.
4: Music. Fine.

0: Sheena Spyro, Material Lover. Ona, my jsme to pochopili, Fiky vypadal, že vůbec neví, jak chce přečíst tohleto jméno. Krásné ráno, za 10 minut 8 hodina, dáváte si fajn.
1: Chtěl jsem to aspoň zkusit.
0: Zkus, řekni to teď.
1: Sheena Spyro,
0: no,
1: Material dobrý. Lover. Lover. No, dobrý, ale umíme tohle. Pojďme si říct další věc. Dneska je čtvrtek a to znamená, že dnes vychází poslední díl reality show Are You The One pro tenhle týden. Reality show, kde se soutěžíci snaží najít si partnera, během čeho se děje spousta věcí okolo v té reality show. No a stíhat tady to všecko jako sledovat, to dá jako zabrat. Nebojte, protože pokud nestíháte třeba dnešní díl, nebo jste prošvihli nějaký předešlý, a víme, jak v dnešní době je těžký najít si chvilku času jen třeba pro sebe a ještě ten čas investovat do sledování reality show, místo toho, abychom umyli nádobí, tak nebojte, od toho je tu náš podcast fajnů Are You The One, posedlý Are You The One, kterým vás provede naše Kristýnka a taky Alberto.
0: Kde tenhle ten podcast můžete najít, tak na našem YouTube kanále, kde jsme znova úplně stejně jako Fajn Radio. Stejně tak nějaký střehy jsou i na našem Instagramu, takže nabíhejte tam úplně stejně, tam jsme taky jako Fajn Radio, takže rozhodně nás nezapomeňte sledovat a mrkněte na to.
1: Ty jsi to řekla jak správná influencerka teďka. A dejte odběr. Nikit Portugal The Man, jejich Glide, právě jako na Fajnu. Docela, tady to už mám natrénovaný, tady ten jako song na čtení.
0: Já ti gratuluju.
2: Baby, let's go. Summer banger.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: teď na fajnradio.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Tesco zvažuje konec ve střední Evropě, včetně našeho Česka. Jde zatím jenom o jednu z možných variant a firma informaci oficiálně nepotvrdila a zatím nekomentovala. Pokud by k prodeji skutečně došlo, znamenalo by to výraznou změnu na českém maloobchodním trhu. Neobvyklý zásah mají za sebou ukrajinští záchranáři. 15-letá dívka zůstala zaklíněná v malý schránce samoobslužního balíkomatu. Hasiči ji během několika minut pomocí speciálního nářadí bezpečně vyprostili. Naštěstí je slečna už v pořádku. Ariana Grande se ozvala influencerce Paige Newman, která ji dlouhodobě napodobuje na sociálních sítích. V soukromí zprávě jí napsala, že je krásná sama o sobě a že by byla ráda, kdyby ukázala světu svou vlastní tvář.
1: Fajn

Krásně dobré ráno, my pojďme ukázat tvář tohle rádia, která vypadá asi takhle. Mega dobrý song, další mega dobrý song, mega dobrý, ještě lepší mega song, mega fresh song, vždycky hot song, vždycky fresh song. No a tohle z toho tady asi tak nějak jako bude, no. Kromě toho samozřejmě, kromě tady těch songů, vždycky mega dobrých songů, tak nějaký ty filmy, filmové novinky. Ano, protože je čtvrtek, tak pohodu všem, jdem to odpálit, poslední společná hodina pro dnešní čtvrtek startuje. Bendy je tady taky.

0: Sombrero Undressed na Fajnu 10 minut po 8 hodině. Krásné dobré ráno. Lidi, pokud hledáte partnera v podobě videohry a jste gamer, tak kašlete na všechny možný jako různý fora a takhle. Jeden týpek to vymyslel. Jeden developer vymyslel takzvaně Tinder pro hráče. Vy na svém Steam účtu swipeujete hry ze své knihovny a ono vám to vyhodnocuje na základě toho, jako jaká hra by se vám mohla líbit, a podle toho to pak jako můžete hrát. Já si ale říkám, škoda, že to není aplikovaný tak, že byste swipeovali hry, na druhé straně byl taky někdo, kdo swipeuje hry, a když swipenete stejnou hru, tak ji pak můžete spolu hrát a můžete jako to, víš, jak nějaká seznamka takhle pro hráče.
1: Nějaká seznamka pro hráče? Mhm. Jakože by to bylo i nějaká hra?
0: No, třeba.
1: No, taková už existuje.
0: Jaká?
1: Jmenuje se Valorant. Ne, pardon všem, co tohle to hrají. Ale jakmile ve Valorantu promluví žena, tak to je 20 simpů kolem tebe.
0: Co je to simp?
1: Simp je člověk, který tě strašně chce a dělá pro to všechno a všechno dělá pro tvou pozornost.
0: Fuha. Takže tím chceš říct, nehrajte Valorant.
1: Nehrajte. Možná, pokud nehledáte přítelkyni.

0: jeho stovky let čtvrteční ráno.
1: Já se neučím do zítřka, ano, opravdu mluvit, já vám to slibuju, posloucháte fajn. No a co nás čeká za malý okamžik tady v Etru fajnu, pojďme si to odtajnit.
2: To by to nebyl letní playlist, kdyby tady nebyl Justin Timberlake a jeho Can't Stop the Feeling.
1: Can't Stop the Feeling.
2: Tak, to je jedna věc, která nám tady bude hrát. A abychom dneska ráno dojeli do cíle,
1: Evička Farnaj, Perpetuum Mobile. Ty se mi přestaň smát, já se doopravdy naučím mluvit, jo?
2: Ne, dobrý, já já si nesměju tomuhle. Občas máš takový ten, jenom jako, že se na někoho podíváš a směješ se už jenom proto, že ten člověk existuje.
1: Já to posadu domů. Nic, si děláš tady sám, já odcházím.
2: Tak, kdo to pak tady bude smát. Tyhle songy za malou chvilku. Pak dáme movie date, tudíž kouknem na nový filmy v kinech. Tak si na to rozhodně počkejte. Hezký ráno. Morning Boost.
3: Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
8: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.

Robin Schulz, taky Felix Jen a Lída. One More Time na Fajnu. 8:30 aktuální čas a protože je čtvrtek, je tady tohle.

0: každý týden přichází s novými filmy, které budou už, nebo vlastně jsou už dneska v kině. Jeden z nich se jmenuje Moana, pokud chcete v angličtině, pokud chcete v češtině, Odvážná Vajana. Hledala jsem, proč to má jiný název, údajně je to kvůli nějakým autorským právům. Tak z toho důvodu máme Vajanu a v angličtině mají Moanu. O čem to je? Je to prostě předělávka kreslený pohádky, ve který hraje právě Dwayne Johnson. Myslím si, že casting vypadá velmi dobře.
1: Dwayne Rock Johnson.
0: Takže rozhodně se běžte podívat, pokud vás zajímá jakoby hraná verze tady této pohádky. Je to o tom, že prostě Maui, což je polobůh, zakleje ostrov a Vajana nebo Moana to právě jde napravit.
1: Jo, takže pokud máte děti, nevíte, co s nima, tohle je řešení. A pokud budete odvážní, na co teda možná s dětma nepoje, nechoďte, tak to je další film, který je v kinech, který nese název Smrtelný zlo v plamenech.
0: Wow.
1: Jde o šestý pokračování kultovní série právě Smrtelné zlo. Tentokrát se to v tomto dílu se budeme zaměřovat, nebo zaměřuje se ten film na ženu, která po smrti manžela hledá útěchu u jeho rodičů. Zajímavý, takový řešení. No a prostě v tom domě, kde hledá tu útěchu u těch rodičů, tak se začnou dít zajímavé věci. Zajímavý. Znáte to, prostě z hororu. Bude to fakt děsivý. Takže tohle jsou naše tipy na filmy, které jsou momentálně v kinech. Na co půjdete, záleží jenom na vás. My pojďme dál do našeho playlistu. Před náma Wiz the MC Bishan Honey, nebo taky Rose a Bruno Mars. Hezký ráno.

0: její Drop Dead. Taková pomalejší, klidnější záležitost takhle po ránu, na probrání se, ale na probrání se, pořádný probrání se, od toho tu je třeba tohle.
1: Takový malý pátek, takže pojďme si ho připomenout, že už ho máme za rohem. Waterfalls, to je něco, co si pustíme. James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey.
0: Give me waterfall. Tak tyhle jsou již za malou chvilku. Hezký čtvrteční ráno.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, obrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
11: Výhry. Slevy. Zábava.
12: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
13: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
12: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
13: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
12: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: Olivia Rodrigo i Drop Dead na Fajnu. 7 minut, pardon, 7 minut před 9 hodinou. Asi je rád, že se fakt rozloučit. Dneska jsme s Wendy přinesli se spousta informací, ale za mě ta nejdůležitější informace z dnes všech bylo to, že si v Minecraftu jde konečně sednout.
1: To je fakt podstatný. Po 17 letech mám pocit, že se mi úplně změnil svět.
0: Jo.
1: Úplně mám chuť znova žít.
0: Jo, dneska jdu stavět znova nový baráky na server starý. S kámošem a obvolám to, sednem si spolu v Minecraftu, počilujem. A tak by to mělo být. Takže se mějte krásně, užívejte zbytek dne a zítra se slyšíme v tomhle týdnu naposledy. Tak čekis.
1: Mějte se, ahoj.
0: Čau.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
4: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
6: všude
5: zdejší,
6: všude je fajn.
7: Jsme online.
8: Online.
7: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Evropou se šířily tisíce padělaných kondomů známý značky. Do Evropské unie dorazily z Číny a podle úřadů nesplňují bezpečnostní normy ani potřební testy. Odborníci varují, že jejich používání může zvýšit riziko nechtěného těhotenství a dokonce i přenosu pohlavních chorob. Většina žen v Česku zvládá menstruační bolesti pomocí léků proti bolesti. Nově se ale ukázalo, že silná nebo dlouhodobá bolest nemusí být normální a může souviset například s vážným onemocněním. Odborníci proto doporučují potíže nepodceňovat a v případě opakovaných silných bolestí vyhledat třeba gynekologa. Nečekanou senzací se stalo prasátko Pepa. V rozhovoru odpálkovalo zpěvačku slavnou hláškou Já ji neznám, což okamžitě začaly řešit fanoušci na sociálních sítích. Do celý nadsázky se zapojila i třeba Charlie XCX nebo Pink Panthers. Fine.

0: teď odvysílat 3 hoďky. Ona jako odvysílá, ale má prostě spožděníčko.
1: 4 hoďky.
0: 4 hoďky, dokonce 4 hoďky. No tak se jí to aspoň ukrojí malinkou. Ano, její vlak má spoždění, ale nebojte, přijde, ale než se tak stane, tak my pojďme za ní odstartovat její show. Startujeme Music Boost. Wow, to je rozdíl. Morning Boost, Music Boost, dobře. Před náma jako nějaký ty songy, takže Benson Boone na rozjezd tohodle z toho dopoledne, vlastně dopoledne.
1: Dopoledne, a pak už Kristen.
0: Tak jo, mějte se krásně.
2: Music Boost. Music Boost.

0: Republic, Runaway, tady u nás na Fajnu a já už jsem tady. Konečně, fakt startuje Music Boost, Kristin, 4 hodky před náma. Já teda extrémně děkuju Fikimu a Wendy za ten legendární úvod. Poslouchala jsem to, fakt jako wow, tleskám. No ale my už pojďme k mistrovství. Jestli jste si totiž mysleli, že finále mistrovství se ten jenom o fotbale, tak letos to tak, tomu tak úplně jako nebude. Za chvíli vám vysvětlím, proč. Za chvíli se vlastně shrneme celý line-up na mistrovství ve fotbale. Jo, dává to perfektní smysl. A za chvíli taky Tame Impala nebo taky Lady Gaga, tak se na to počkejte. Na Fajnu.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Gold Class v multikinech Cinestar přináší mimořádný filmový zážitek. Privátní atmosféra malého sálu, prostorná a polohovatelná křesla a k tomu obsluha, která během promítání servíruje občerstvení přímo před filmové plátno. Dopřejte si kino v té nejvyšší kvalitě. Gold Class Cinestar.
5: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
6: Že nic neřešíš.
5: Přesně.
6: Proto jsme vybrali auto ESA.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

to byl Bob Feet, taky Hayley Williams, jejich Airplanes tady u nás na Fajnu při Music Boostu. No a po tomhle vystoupení bude mít o čem mluvit i ten, kdo fotbal třeba vůbec nesleduje. Justin Bieber, asi už všichni víme, že byl potvrzený jako jedna z hlavních hvězd poločasový show v finále mistrovství světa. A pak přijdeme jako zajímavý, že jako z takových sportovních akcí pomalu se stávají jako hudební události. Spousta lidí se dneska pamatuje víc vystoupení než samotný výsledek zápasu. Tak jsem zvědavá, jak to dopadne tentokrát. Přesně jako třeba Super Bowl. Někdo si vybaví vítěze, ale skoro každý si vzpomene, kdo tam zpíval, že jo, Bad Bunny. No a vedle Justina mají vystoupit i třeba BTS, nebo taky Madonna, nebo Shakira. Takže to vypadalo naopak takovou velkou show a vlastně docela vtipný, že i když fotbal není váš sport, můj teda rozhodně ne, možná budete v finále stejně sledovat jenom kvůli tomu koncertu, jako třeba já. No, tak je to v pohodě, hele, nic neděje a my jdeme dál. Teď už Tate McRae nebo taky Kelly Love a jejich Tied Up tady u nás na Fajnu právě teď.

0: To je Michael Jackson, jeho Billie Jean. Song přímo ze soundtracku nového filmu. Michael, posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost. A jestli jste v poslední době otevřeli třeba TikTok nebo Instagram nebo i klidně možná i Facebook, tak jste možná narazili na jedno slovo, které bylo úplně všude. Vsadím se, že jste ještě předtím, před třeba rokem ho vůbec neznali, teď je úplně všude. Za chvíli to slovo probereme, jmenuje se to, nebo ne, jmenuje se to, ale to slovo je performativní, tak můžete nad tím přemýšlet, za chvíli si k tomu řeknem víc a mezi tím třeba tenhle banger. Jeden rychlejší song od Alexe Warrena, Passenger. Tak tohle už za malou chvíli tady na Fajnu, tak se na to počkejte.
1: Music Boost. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoclinic k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoclinic 800 103 300. 800 103 300.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. Praga Aréna.cz.

Alex Warren, jeho Passenger, posloucháte Fajn s váma Kristin. No a jako děti, což pro mě nebylo teda tak dávno, jo, ale to je jedno, jako děti jsme se hrozně vždycky já přemýšlím, jak to prostě formulovat. No prostě vždycky jsme jako koukali na socky, že jo? A vždycky tam byl takový to jedno slovo, nebo vždycky tam bylo takový to jedno slovo roku. Tenhle rok to jako vypadá, že to bude výraz performativní. Prostě poslední týdny to tak je. Nejednou je performativní káva, oblečení, vztahy, aktivismus a prostě skoro všechno. Přitom spoustu lidí ani neví přesně, co to vlastně znamená. Původně teda jde o něco, co člověk dělá hlavně proto, aby to vypadalo dobře na venek, ne proto, že to skutečně myslí vážně. A přitom všichni to berou až moc pozitivně. Když se o někom jako řekne doma, že je performativní, tak to všichni berou jako pozitivum, ale vlastně to tak vůbec není. A je docela zajímavý sledovat, jak sociální sítě mění ten náš slovník. Že každých pár měsíců přijde nový výraz. Před chvílí to bylo skibidy, teď je to performativní. A za půl roku se na něj skoro nikdo nevzpomene, by the way. Tím jsem se jako jistá. Takže jsem zvědavá, jaký bude další internetový slovo, který uslyšíme úplně všude. Teď je to performativní. Není to úplně lechotka, jak jsme si mysleli, no ale to už je jedno, to už prostě je fakt. Hele, Ray, Where is my husband? To nás čeká právě teď. Let's go.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Větku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů.

0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: V USA možná dochází k historickému obratu. Počet lidí s obezitou začíná poprvé po letech mírně klesat. Podle odborníků k tomu výrazně přispívá rozšíření moderních léků na hubnutí, který dnes užívá přibližně 11% Američanů. Pozitivní trend se zároveň projevuje i zpomalením růstu počtu lidí s cukrovkou. Jste citlivější než klitoris. Tenhle ten výrok vmetla do tváře poslankyně levice z Německa. Hláška okamžitě obletila sociální sítě a stala se jedním z nejdiskutovanějších momentů posledního jednání parlamentu. Fanoušci řeší nový díl série ze Spotify, ve kterém si Olivia Rodrigo povídá s Gracie Abrams. Hlavním tématem je Gracieno chystaný nový album, který vychází už 17. července, takže se máme opravdu na co těšit.
1: Fine. Music Boost.

0: druhá hodinka Music Boostu, s váma pořád Kristin, no a my se pojďme podívat na to, na jeden takovou, jako, jak se říct, prostě my jako malí jsme měli pocit, že dospělost jako splněný sem, že jo, budeme třeba jíst zmrzlinu k večeři, koupíme si 20 kinder vajíček a nikdo nám nebude prostě říkat ne. Jenže, kolik z toho dneska doopravdy děláme? Probereme už za chvíli a mezi tím si dáme třeba Zaru Larsson nebo taky Coldplay Sky Full of Stars právě teď na Fajnu.
1: Music Boost.

0: My vybíráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Ta pracha, taky Gufrau a jejich resuscitace. Posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost. No a lidi, jako děti jsme se hrozně podle mě těšili na dospělost. Ale úplně z jiných důvodů, než kvůli kterým i dneska jako žijeme. Pamatujete si, jak jsme si říkali, že až budu prostě velký, tak si koupím 10 kinder vajíček najednou, nebo že budeme jíst zmrzlinu každý den, chodit spát o půlnoci nebo později a nikdo nám do ničeho nebude mluvit. Takhle, kromě toho spánku mi přijde, že no, prostě ta dospělost fakt přišla, jenže místo 10 kinder vajíček řešíme, jestli se nám chce utratit 200 za něco, co vlastně ani nepotřebujeme. A mnohem větší radost máme z toho, že jsme koupili třeba avokádo ve slevě, nebo že jsme prostě stihli si vyprát, já nevím. Zároveň je vlastně zvláštní, že spoustu věcí, které jsme jako děti nesnášeli, třeba špenát, olivy, kafe nebo odpolední klid, dneska fakt jako dobrovolně vyhledáváme. Přijde mi, že dospělost není o tom, že si konečně můžeme dělat, co chceme, ale je spíš o tom, že najednou chceme úplně jiný věci, než jsme si jako děti představovali. Tak schválně, kdy jste si vy naposledy koupili něco jenom proto, že jste si to jako malí vždycky přáli? Třeba těch 10 kinder vajíček najednou. Já mám pocit, že jsme na těch dětských seznam přání tak trochu zapomněli, tak mi to dejte vědět. 724-634-634 a my jdeme zase dál. Teď už Tiffany, Aris a jí Vertigo. Tady na Fajnu.

0: Raven Laney, Rex Orange County, jejich Love Me Not, to nám dohrává právě teďka při Music Boostu na Fajnu. No a my jsme řešili jednoduchou otázku nebo taky téma. Kdy jste si naposledy koupili něco jenom proto, že jste si to jako malí vždycky přáli, jo? Takový tip jsem tady měla, třeba 10 Kinder vajíček nebo mega moc zmrzliny. A vy jste mi samozřejmě posílali odpovědi, děkuju za ně. Ahoj, je to asi půl roku zpět, co jsem si koupil celý medovník. Nejlepší koupě v životě, když jsem si uvědomil, že jsem dospělej. Love it. Ještě budu ráda, když tak připíšeš jméno, ať to není anonymní, ale děkuju moc za tuhle zprávu. Taky napsal Matěj, ahoj, je to Lego. Celý dětství jsem měl jenom malý stavebnice. Minulý měsíc jsem si koupil obří Star Wars set a nelituju ani korunu. No a přesně potom to je. Děkuju za vaše odpovědi a my jdeme zase dál. Za chvíli třeba Damiano David nebo taky Role Model na Fajnu, tak za malou chvíli.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta,
1: na pláž,
2: na večer zase trochu utrhne.
3: Fajn.
4: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.

0: I love it, I love it. To je song, co nám dohrál právě teďka při čtvrtku na Fajnu. A lidi, na ty nejhezčí výhledy někdy vůbec nepotřebujete třeba vás. Stačí natankovat a vyrazit prostě jednoduše po Česku. Vyšel totiž přehled jako takových nejoblíbenějších českých památek a potvrzuje jednu věc, že už dávno nejde jenom o hrady a zámky, ale čím dál víc lidí vyráží třeba do dolní oblasti Vítkovice v Ostravě, která se by the way jako z bývalých železáren proměnila v jedno fakt z nejzajímavějších míst u nás, nebo taky do Litomyšle, kde kromě krásného zámku najdete i super kavárny a atmosféru na celý den. A jestli chcete něco opravdu jako netradičního, tak zkuste pevnost Josefov u Jaroměře, tam jsem byla, a nebo taky Kuks, kde se dá spojit historie s takovou jako hezkou procházkou. A celkově mi přijde, že máme jako jednu zvláštní vlastnost, kvůli víkendovému jako výletu jsme ochotní jet 8 hodin do Chorvatska, ale dvouhodinovou cestu po Česku často odležíme na někdy jindy. Přitom právě léto je ideální chvíle objevit tady ty místa, kolem kterých se možná, jsme už možná stokrát projeli, ale nikdy jsme se tam nezastavili. Takže jestli ještě nemáte nějaký plán na některý z letních víkendů, tak zkuste letos dát šanci i Česku. Možná budete překvapeni, kolik míst máme skoro za rohem a přitom vypadají, jako kdyby ani nebyly u nás. Jo, tak to je takový info pro vás a teď už další skvělý songy.
1: Žádná vata.
0: Bebe Rexha, její New Religion, nebo taky Dua Lipa, These Walls, právě teď na Fajnu. Tak si to dejte na max.

0: Ariany Grande. Teďka obletěla úplně celý internet, nebyla naštvaná, nebyla ani zlá, ale spoustu lidí donutila zamyslet se nad tím, co vlastně dělají na sociálních sítích. Za chvíli se nad tím společně zamyslíme i my, tak rozhodně počkejte a za chvíli budu zpátky, mezi tím tenhle song. Cítíte normálně ten letní vibe z toho? Já určitě. Justin Bieber, Nicki Minaj a jejich Beauty and the Beat, to tady za chvilku rozjedou, tak se na to rozhodně počkejte, taky třeba ještě Taylor Swift. Tak to všechno za malou chvíli na Fajnu. Music Boost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.

0: Tohle to byl Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and a Beat tady u nás na Fajnu v Music Boostu. No a někdy stačí pár vět a mají větší sílu než třeba nějaký dlouhý rozhovor. Ariana Grande, jo, napsala soukromou zprávu ženě, která ji roky napodobovala na internetu, furt napodobuje, a nepsala jí, aby jako přestala, ale jenom jí řekla něco ve stylu, že je krásná sama za sebe a že nemusí měnit svůj vzhled, aby byla jako podobná někomu jinému. A myslím si, že tohle není jenom příběh o celebritách. Celkově jako poslední dobou na sociálních, nebo posledních pár let možná na sociálních sítích dneska často vidíme jako lidi, kteří se snaží vypadat jako někdo jiný, přitom právě to, co je na nás jako jiný, bývá většinou to nejzajímavější. Takže je hezky vidět, že někdy stačí jako obyčejná lidská zpráva a vznikne z ní možná mnohem silnější moment než nějaká další instagramová fotka. Tak na to taky myslete a vlastně jdeme si dát další skvělý song. Tohle je Taylor Swift a její Opalite na Fajnu.
1: It's a hit.

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Somber.
8: Welcome to the show.
9: Yo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Trafíte se?
14: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
15: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
16: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
10: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Tesco zvažuje konec ve střední Evropě, včetně našeho Česka. Jde zatím jenom o jednu z možných variant a firma informaci oficiálně nepotvrdila a zatím nekomentovala. Pokud by k prodeji skutečně došlo, znamenalo by to výraznou změnu na českém maloobchodním trhu. Neobvyklý zásah mají za sebou ukrajinští záchranáři. 15-letá dívka zůstala zaklíněná v malý schránce samoobslužního balíkomatu. Hasiči ji během několika minut pomocí speciálního nářadí bezpečně vyprostili. Naštěstí je slečna už v pořádku. Ariana Grande se ozvala influencerce Paige Niemand, která ji dlouhodobě napodobuje na sociálních sítích. V soukromí zprávě jí napsala, že je krásná sama o sobě a že by byla ráda, kdyby ukázala světu svou vlastní tvář.
1: Fine. Music Boost.

pokračuje Music Boost. Kristin, vítám vás tady. 11.04, to je nejvyšší čas to tady odstartovat tu třetí hoďku. No a jestli jste třeba náhodou včera viděli moje video na Instagramu, fajnu, o cestování po Evropě, tak dneska mám takový jako pokračování. Tentokrát už nejde o pas nebo občanku, ale o něco, co vás může zachránit až přímo na letišti. Tak rozhodně vydržte, věřím, že se vám to bude hodit. A mezi tím třeba One Republic nebo teďka už Miles Smith, Nice to Meet You, na fajnu. Music Boost.

One Republic, Need Your Love, to nám dohrálo právě teďka u nás na Fajnu v 11.11, kouzelný čas, něco si přejte. No a jestli jste včera viděli třeba náhodou moje video na Instagramu Fajnu, kde jsem vyvracela mýty o cestování po Evropské unii, jestli potřebujete třeba pas, občanku nebo něco, nebo co vlastně jako platí, tak dneska mám takovej druhý díl, jen tentokrát přímo z letiště. Evropský parlament totiž schválil změny, které mají cestování zase o něco zjednodušit, díky bohu. Řešíte třeba to, aby rodiče nemuseli platit za to, že budou sedět vedle svých dětí, aby byly jako jasnější podmínky kolem příručních zavazadel, nebo aby vás drobnej překlep ve jméně na letence nestál zbytečně peníze. Vlastně mě baví, že se dneska jako necestuje jenom podle mapy, ale člověk musí znát i svoje práva. Dřív jsme jako řešili hlavně, co si zabali do kufru, že jo? Dneska je skoro stejně důležitý vědět, na co máte jako cestující nárok. Takže jestli letos vyrážíte někam na dovolenou, možná se vyplatí sledovat nejen odletovou tabuli, ale i takovýhle podobné novinky, protože někdy vám ušetří víc nervů než celý cestovní polštářek. To můžete vidět třeba na Fajnu, na Instagramu, kde jsme jako Fajn Radio, právě jestli jste neviděli to video se mnou s Kristýnkou a Míšou, kde se dozvíte podobných takových informací o cestování po EU, tak to rozhodně běžte zčeknout, ale teď už další songy. Alesha Dixon nebo taky Heaven, Caitlin Aragon a jejich Iron na Fajnu.

Nothing, tady u nás na Fajnu 11.18 aktuální čas. No a lidi, představte si, že právě vyhrajete přes 30 milionů dolarů. Asi docela nepředstavitelný, ale co by byla vaše první věta? Drake prej zopakoval víc než 71krát. Prostě 71krát, jo, tak správně. Jsem se do toho zamotala, ale za chvíli...

0: vám ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood non-stop. Stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude
7: zdejší,
8: všude je fajn.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hit.

with DMC Bees Honey, Show Me Love. Posloucháte Fajn, s váma Kristin. No a některé reakce prostě nejdou naplánovat. Drake totiž vyhrál jackpot přes 30 milionů dolarů a během oslavy prej řekl oh my god celkem 71krát. Vlastně se tomu jako vůbec nedivím, myslím, že kdyby člověku najednou přistála na účtu taková částka, asi by taky moc originálních věd nevymyslel. Na celý zprávě mě ale baví jako něco jiného. Internet okamžitě začal řešit, co by udělal každý z nás jako první. Hele, ono to není zas tak těžký. Někdo by cestoval, někdo koupil dům, někdo by si koupil nejnovější auto, někdo by prej hlavně vypnul budík a už nikdy nešel do práce. Každopádně Drake jako ukázal, že i když jste jako takováhle světová hvězda a takových částek si myslím, že máte na účtě jako víc v případě Drakea, tak při takový víře nakonec reagujete úplně stejně jako kdokoliv jiný. A to na tom nejvíc cool, tak to je super a my jdeme zase dál. Teď už tady jsou další skvělý super songy. Třeba Pharrell Williams a ten skvělý banger Happy, který prostě křičí léto, tak se ho pojďme spolu dát na Fajnu.

David Guetta, Sia, Beautiful People, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu. No a po albu, který ovládlo sociální sítě, přichází další velká zkouška pro Charlie XCX. Protože ona chystá novou desku, za chvíli se o ní popavíme víc do hloubky, kdy to přijde, jak se jmenuje, co nás všechno čeká. No a mezi tím si dáme dalšího skvělého interpreta.

0: to je Sombr a jeho jedna z novějších písniček, Homewrecker. Song, který se nám ještě neoposlouchal, a tak se ho dáme za malou chvíli. A za chvíli taky třeba ještě Ray Dalton. Tak bude toho tady ještě hodně, vydržte, na fajnu.
1: Music Boost. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze. První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
5: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: to byl Ray Dalton, tak jeho Blood Running. Posloucháte Fine, posloucháte Music Boost. No a po největším úspěchu většinou přichází ta nejtěžší část. Dokázat, že to nebyla náhoda, no a přesně to teďka čeká Charlie XCX. Po úspěchu alba Bread, který ovládlo teda TikTok i hudební svět úplně extrémně, tak oznámila teďka novou desku a sama vlastně jako říká, že nechce jenom udělat Bread číslo 2, ale přijít s něčem úplně novým. A o tom, jestli to je něco novýho, se přesvědčíme všichni přesně za 2 týdny, 24.7. To vyjde album, bude se jmenovat Music Fashion Film. Velice zajímavý, jako jsem fakt zvědavá, jestli Charlie znovu rozjede další nějaký trend, nebo nás všechny překvapí něčím, co vůbec nečekáme, takže 24. července se můžete těšit na nový album Charlie XCX, no a my mezi tím jdeme na naše starý, skvělý ale tracky.
1: Hudba, kterou nemusíš hledat. Vypni výběr, zapni Fajn.
0: Fajn. Temper Trap, to nám přichází právě teď, jeho Self-Aware, skvělej TikTok hit, tak pojďme na něj, na Fajnu.

0: To auru, má to auru. Ava Max, Sweet But Psycho, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu. 11.58, ale to znamená, že jsme na konci i třetí společný hoďky. Ještě jedna nás čeká, rozhodně nikam neodcházejte. Ještě se tady jednu hoďku uslyšíme. Tak za chvíli, na Fajnu.
1: Nová hudba, zákulisí, hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera. To nejlepší z Fajnu na Soušos. Fajn.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
4: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
6: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
7: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Gold Class v multikinech Cinestar přináší mimořádný filmový zážitek. Privátní atmosféra malého sálu, prostorná a polohovatelná křesla a k tomu obsluha, která během promítání servíruje občerstvení přímo před filmové plátno. Dopřejte si kino v té nejvyšší kvalitě. Gold Class Cinestar.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
3: Evropou se šířily tisíce padělaných kondomů známé značky. Do Evropské unie dorazily z Číny a podle úřadů nesplňují bezpečnostní normy ani potřebné testy. Odborníci varují, že jejich používání může zvýšit riziko nechtěného těhotenství a dokonce i přenosu pohlavních chorob. Většina žen v Česku zvládá menstruační bolesti pomocí léků proti bolesti. Nově se ale ukázalo, že silná nebo dlouhodobá bolest nemusí být normální a může souviset například s vážným onemocněním. Odborníci proto doporučují potíže nepodceňovat a v případě opakovaných silných bolestí vyhledat třeba gynekologa. Nečekanou senzací se stalo prasátko Pepa. V rozhovoru odpálkovalo zpěvačku slavnou hláškou Já ji neznám, což okamžitě začali řešit fanoušci na sociálních sítích. Do celý nadsázky se zapojila i třeba Charlie XCX nebo Pink Panthers.
2: Fine. Music Boost. Music Boost.
4: Lidi, posloucháte poslední čtvrtou hočku dnešního Music Boostu, s váma pořád Kristin. No a dneska, teďka, největší lež o přátelství s výhodama, že se dohodnete, že se nikdo nezamiluje, jenže si ty smlouvy moc nečtou a za chvíli vám řeknu proč a celkově probereme situationshipy. Jo, to je trošku takový strašák, trošku horor, věřím, že většina lidí aspoň ví, o čem mluvím, za chvíli to všechno probereme. Teď už Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside, nebo taky Lost Frequencies, Where Are You Now, právě teď na Fajnu.
2: Music Boost.
5: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Tohle to byla Tate McRae, její Just Keep Watching. Posloucháte Fine, posloucháte Music Boost s Kristin. No a podle mě existuje jedna věta, kterou si lidi říkají až moc často. Neboj, my jsme jenom kamarádi s výhodama. A ono to na začátku dává smysl, že jo? Žádný povinnosti, žádný výročí, žádný seznamování s rodiči. Prostě pohodička, jo, jedete si podle svýho. Jenže problém je, že si ty jako úplně neumějí poznat, co jste si domluvili, jo? Psychologové říkají, že právě největší kamen úrazu bývá to, že každý od takového vztahu čeká něco trochu jiného. I když se na začátku stejně všichni řeknou, že hej, nebudem chytat si ty, bude to dobrý, prostě kámoši. No, ale jeden si sice užívá přítomnosti, druhý si potají začne představovat budoucnost a v tu chvíli už to většinou přestává být jenom kamarádství s výhodama. A vlastně mě fascinuje jedna věc. Když si kupujete třeba telefon, přečtete si recenze, když jdete na dovolenou, tak plánujete, ale do vztahu často skončíme s tím, nebo skočíme s tím, že nějak to prostě dopadne, ale takhle to nefunguje. Takže za mě to není o tom, jestli přátelství s výhodama funguje nebo ne, nebo situationshipy fungují nebo ne. Fungovat to asi může, ale jenom ve chvíli, kdy jsou oba upřímní, hlavně sami k sobě. Tak schválně, myslíte si, že dva lidi opravdu dokážou být dlouhodobě jenom kamarádi s výhodama? Takový situationship, aniž by se jeden z nich zamiloval, nebo je to spíš otázka času. Vlastní názory, zkušenosti, klidně anonymně, pište na 724-634-634, no a za chvíli budeme i volat, budu se vás ptát přímo. Teďka nevolejte, volejte za malou chvíli, ale to až za chvíli. Teď už třeba Tom Gregory, River, na Fajnu.
1: Algoritmus ti doporučí vatu.

0: Joy, Beautiful Life. Posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost s Kristin. No a já jsem vám řekla, že budu chtít s váma si pokecat. No a vás tady volá hnedka několik. Co jenom řešíme, jo? Řešíme situationshipy, kamarádství s výhodama. Pokud jste napsali zprávu děku, to budu číst až za malou chvíli, ale teď to jdeme vzít na drát někoho z vás. Takže kdo je tam? Halo, halo.
1: Ahoj, já tě sleduju na TikToku, jak se máš?
0: Ahoj, máš názor na situationshipy nebo ne?
1: Jo.
0: Jo? A jaký?
1: Dobrý.
0: Tak jo, přijde ti to fajn? Tak jo, tak super. Tak zatím, měj se hezky, ahoj. A my jdeme zase na další lidi. Někdo tady zase volá, tak já to tady zkusím vzít. Tak. Kdo ještě volá? Volá vás tady docela dost, tak vezmu někoho náhodně. Ahoj, ahoj, kdo je tam? Halo?
2: Ahoj, ahoj.
0: A kdo je tam? Jdeme dál, tady asi nikdo nevypadl, tady nám někdo vypadl. Hele, lidi, děkuju, že voláte, ale volejte prosím jenom a jenom k tématu. Tady nám volá další človíček, tak pověs nám něco k situationshipům. Halo, halo? Je tam někdo? Není. Lidi, ale máme tady spoustu zpráv, za chvíli si je přečteme, tak rozhodně vydržte, za chvíli taky, ale Farben from disco to disco, na Fajnu.
3: Tohle nepotřebuje velký řeči, stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: to byla Lady Gaga, taky Bruno Mars, Die with a Smile. Posloucháte Fine, posloucháte Music Boost a pořád řešíme téma situationshipů. Přišlo mi extrémně moc práv, pojďme se to tady nějak pročíst. Ahoj k situationshipu, za mě je to super, když se chce člověk soustředit na školu nebo kariéru a nemá čas se věnovat plnohodnotnému partnerství. To je actually dobrý point. Tady je to fajn pro lidi, co mají rádi svou svobodu, ale zároveň ocení parťáka na kafe nebo společný zážitky. Yes, díky moc za zprávu. Další zpráva. Kámoš s výhodama funguje, pokud máš víc kamarádů a kdo se zamiluje, jde z kola ven. Oh, to je hodně drsný, ale dobře. Ahojky, Kristin, přítel s výhodami možná, dokud vám nechybí jako člověk, ale jen jeho blízkost. Je to jednoduché. Když vám začne chybět on sám, je to úplně jiný příběh. Krásné odpoledne, Káťa Ústí. Děkuju moc krát, že píšete i kdo píšete a odkud píšete. Děkuju moc. Přišla další zpráva. Dobrý den, Pavla Skladna. Ano, může to fungovat, mám dlouholetý kamarádský vztah a klape to. OK, gratuluju. Napsala ještě Klára. Ahoj, přátelství s výhodami jsem měla s chlapem o 20 let starším. On začal chytat city, tak jsem to ukončila a on začal šíleně pít a svádět vše na mě. Momentálně po roce se z něj stal bezdomovec. Oh, mic drop. Díky moc za tuhle zprávu. A tady ještě poslední zpráva od Vicky. A zažila jsem hodně situationshipů, ale vždycky to vyprchalo na to, že jsme se sobě navzájem neotevřeli, byla tam jen chemie, ale jít to vážného vztahu nikdo z nás nechtěl. Vlastně tam hrála roli jen přitažlivost. No a potom to vlastně asi vždycky tak nějak je, protože napsal ještě Martin, situationship je velmi tenká hranice mezi vztahem a nic, což je hard a city získat easy. Tak tím bych to ukončila. Pojďme zase dál. Teď už Dave, taky Thames a jejich Rain Dance. Na fajnu.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Majou.
1: Lidi.
2: Music Boost. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Fajn. Lidi, posloucháte Fajn a hudební svět zasáhla jedna taková smutná zpráva. A to, že ve věku 75 let zemřela velská zpěvačka Bonnie Tyler, kterou jako proslavili hity jako třeba Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache nebo taky Holding On for a Hero. Její jako nezaměnitelný chraplavý hlas z ní udělal jedno z nejvýraznějších jako poprokových zpěvaček své generace a proto bych ráda pustila její song. David Guetta a taky Bonnie Tyler Together.

0: Robin Schulz, taky Sigala a Zoe Weiss AM2PM nám tady tak trošku uzavírají dnešní čtyřhodinovku Music Boostu se mnou s Kristin. Já vám děkuju, že jste tady se mnou dneska byli, ať už jste tady byli chvíli nebo celou dobu, extrémně moc vám děkuju za vaše zprávy a všechno. A my se samozřejmě slyšíme i zítra od 9 do 1, úplně stejně jako dneska, a potom ještě víkend, no však to znáte. Tak jo, teď už poslední song, který nám to úplně uzavře, Calvin Harris feat Ellie Goulding, I Need Your Love, a já se s váma loučím. Mějte se krásně, čau.
1: V létě nechceš řešit, co si pustí. Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat.

0: 3, 2, 1. Už za chvilku, Kristý.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: teď na fajnradio.cz.
1: Gold Class v multikinech Cinestar přináší mimořádný filmový zážitek. Privátní atmosféra malého sálu, prostorná a polohovatelná křesla a k tomu obsluha, která během promítání servíruje občerstvení přímo před filmové plátno. Dopřejte si kino v té nejvyšší kvalitě. Gold Class Cinestar.
2: Jsme online. Online.
3: Jsme na DAB+. Plus.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
4: Až se budete chystat na dovolenou, podívejte se předem, co je v daný zemi zakázaný. V některých destinacích vám totiž hrozí vysoké pokuty, třeba za chození v plavkách mimo pláž, nebo třeba sbírání mušlí, kouření na pláži, nebo nevhodný focení. A pozor, neznalost pravidel vás opravdu neomlouvá. Na Praze 9 vznikla nástěnná malba Míny, která letos v březnu tragicky zemřela. Její odkaz pokračuje i prostřednictvím fondu Mína, který z peněz veřejné sbírky podporuje mladý sportovkyně do 26 let. Adele se po delší době ukázala na veřejnosti, když dorazila na velkou cenu Británie F1. Fanoušky překvapila tričkem na podporu jezdce Landa Norrise. Během pauzy od koncertování navíc objevila novou vášeň, právě F1.
5: Krásný čtvrteční odpoledne, ladíte fajn a tohle je warm-up. Čekají nás 4 společné hoďky se mnou s Kristý. Čtvrtek, malej pátek, venku krásně, co může být lepší? No ještě, když si k tomu dáme dobrý songy. A to samozřejmě uděláme hned teď. Začneme dneska trošku pomalinku a pak to vybombíme, abyste se pořádně rozjeli na ten čtvrtek. Ale teď už Gracie Abrams a její That's So True.

Ladíte fajn a nám dohrává Sombr a jeho 12 to 12. A taky existují věci, nad kterými je možná lepší nepřemýšlet. Třeba nad tím, kolik lidí už před váma osahalo ten rohlík, který si právě nesete domů. Jo, rohlíky, když je přivesou z pece, tak jsou prej docela sterilní. Jenomže pak přijde ta realita supermarketu. Někdo ho vezme do ruky, řekne si, tenhle ne, vrátí ho zpátky a jde dál. Je to vlastně jak na Tinderu, jenom swipeujete mezi rohlíkama. A já mám odteď pocit, že pečivo v obchodě zažije za jeden den víc kontaktu, než já za týden. Na druhou stranu, možná je fakt lepší nad těma informacema nepřemýšlet, možná tohle, co jsem vám teď řekla, úplně vypusťte. Stejně jako mě třeba máma vždycky říká, že bych se měla zamyslet nad tím, jak to vypadá v restauracích, protože já třeba dělám scény kvůli tomu, když se něco dotkne něčeho a tak. Máma vždycky říká, a viděla jsi někdy, jak to vypadá v těch restauracích? Tak nad tím přesně nepřemýšlejte. Ale když jsme u toho, zůstaneme ještě v tom obchoďáku, zajímá mě. Pojďte se přiznat, když si nabíráte pečivo, používáte k tomu ty plastový igelitový rukavice? Nebo tam taky šaháte neumytejma rukama a přebíráte to, jak, no, nebudu říkat co. Pojďte se mi přiznat, jestli vám, jaký na to máte názor, tohle taky může totiž rozdělovat společnost. Takže 724-634-634, jak nabíráte pečivo v supermarketu? Zásadní otázka pro lidstvo, takhle ve čtvrtek je mi to jasný, ale pojďte mi to říct. No a teď už si dáme track, který vás zas trošku nabuší. Chemical Brothers, jejich Go. Takže, let's go.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi,
8: welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Ideální pohodovej soundtrack pro čtvrtek, Miley Cyrus, její Flowers, o tom, že vy sami si můžete dát nejvíc lásky. No a já jsem se vás ptala, jak to máte s pečivem v obchoďácích, čím ho nabíráte, protože je to zásadní otázka a koukám, že tady má spousta lidí podobnou strategii, protože Lucka píše, že si bere rukavici nebo pytlík, ale pokud není, tak vezme rukou, ale vždy si předem očima vybere, který rohlík chce a jde po něm. Jak jsem vám říkala, mě to fakt trošku připomíná randění, jo? Občas si prostě vyberete, občas přebíráte pytlíkem, ale občas víte hned, po čem jdete. No. A Terka píše, že to má podobně, že jednorázový rukavice sice nepoužívá, že podle ní je plastovýho odpadu i tak dost, ale přesně to neznamená, že osahá každýho druhýho. Prostě si vybere očima a jakmile ho vezme do ruky, tak už ho nevrací. To stejný i Tonda píše, že žádný návleky nepoužívá, doufejme, že jenom když jde o pečivo, ale na rohlík, který vezme do ruky, ten dá do tašky a nevrací ho. Podle něj sáčky nejsou taky nic moc sterilního. Nikčata naopak zase, že vždycky používá pytlíky jako rukavici. To je dobrá strategie, ušetříte tu, nemusíte navlíkat rukavici, prostě vezmete pytlík. No, vypadá to, že to máme všichni podobně, nemáme tady nikoho, kdo by to dělal úplně bez nějaký ochrany, takže jsem ráda. Radši za chvilku dáme další song, děkuju vám. Za chvíli Loy, její
1: To nejlepší z

0: Fajn.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
0: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
7: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
6: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
7: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
6: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: hoře zábavy v centru Prahy.
1: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: This is Bruno Mars.
3: I'm Lily Beatty.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: Music.
1: Fine.

James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey a další extrémní letní pecka s názvem Waterfalls. To jsme si právě dali na fajnu. No a samozřejmě pozornost je i na mistrovství světa ve fotbale, kde můžete dostat žlutou kartu, červenou kartu, ale podle internetu i kartu za obličej. Na sociálních sítích teď totiž frčej žebříčky těch nejhezčích fotbalistů šampionátu. A já mám pocit, že existují jenom dva typy lidí. Ty, který koukají na fotbal, a ty, který koukají na fotbalisty. Já se přiznám, já jsem roky všude tvrdila, že můj nejoblíbenější fotbalista je Olivier Giroud. Pokud si ho vygooglíte, tak podle mě velice rychle pochopíte proč. Jenomže pozor, letos mám novýho favorita. Vygooglete si Švýcara Miro Muheima. Nebudu tvrdit, že jsem ho objevila kvůli statistikám. Kdyby proti mě tenhle týpek kopal penaltu, asi bych mu ještě ukázala, kam to má poslat. No a chápete, prostě bych ho nechala skorovat. Takže zatímco rozhodčí rozdává žlutý a červený karty, internet rozdává body za úsměv, čelist a krásný oči. A upřímně, v téhle tabulce se asi vyznám líp než v offsidech, takže si myslím, že o tomhle bychom se spolu měli bavit. Takže mě zajímá, kdo je podle vás ten úplně nejhezčí fotbalista? Zásadní otázka, potřebuji nějaký další tipy. Ne, dělám si srandu, já mám vybráno, ale pojďte mi napsat, kdo je podle vás nejhezčí fotbalista. 724-634-634, to je to číslo, kam to pište. A my si jdeme dát další extrémní letní bombu. David Guetta, Kelly Rowland. Vrátíme se trošku do minulosti, ale tohle budete milovat. When Love Takes Over. Let's go.

0: Vlnovka energie Cameron with Kombiho Meruza, takhle při čtvrtečním odpolední ve Fine Warmupu. A společně si tady děláme takový mini žebříček nejhezčích fotbalistů, případně fotbalistek. Máme tady jeden hlas pro Tamaru Morávkovou ze Slavie. Já si musím vygooglit, ale jsem si jistá, že to určitě bude dobrá volba. Pro ní hlasuje Michal. Pak tady Lukáš píše, že králem krásy mezi fotbalisty je už dlouhodobě David Beckham. Tak proti tomu snad ani nejde nic namítat, toho známe všichni, tam prostě není o čem. Já doufala, že budete mít třeba i nějaký tipy, který ještě neznám, abych si zařadila, koho sledovat na Instagramu, ale nevadí, Davida Beckhama už sleduju, takže děkuju. No a potom tady ještě Renda píše, že za něj si asi nejlepší myslí, že jsou Trump s Putinem, že si myslí, že jsou nejlepší fotbalisti. O tom já nic nevím, nebudem se do toho pouštět, politiku necháme stranou. Nicméně vám děkuji za zprávy a za chvilku další tracky. Třeba Alex Warren, jeho Fever Dream. Máte se na co těšit, tak zůstaňte se mnou na Fajnu.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.

Ladíte fajn a teprve 20-letá zpěvačka Bella Kay nám doručila tenhle song I love it, I love it, I love it. O tom, jak je láska někdy komplikovaná. Zdá se to jako energický taneční hit, ale je to trošku na hraně nezdravý lásky. Nicméně, dnešní vztahy už jsou fakt tak komplikovaný, že mají i vlastní startupový názvy. Jo, nejdřív jsme měli situationships, pak jsme měli soft launch, dalších trilion pojmů, který tady pravidelně probíráme. No a samozřejmě, že mám pro vás další nový pojem do našich vztahových slovníků. Jste rádi? Já vím, že ne, ale stejně vám ho řeknu. Pracorande. To znamená, že si s partnerem sednete do kavárny, otevřete notebooky, 8 hodin spolu skoro nepromluvíte, no a pak si řeknete, že jste spolu strávili zkrátka krásný den prací. Na jednu stranu je to vlastně roztomilý. Dneska nikdo nemá čas, takže musíme multitaskovat. Na druhou stranu, já mám pocit, že kdybych vedle sebe měla člověka, který se mi fakt líbí, tak moje produktivita klesne asi tak o 90%. Neudělala bych vůbec nic, každých 5 minut bych zvedla hlavu od notebooku a koukala na toho člověka a zasnila se o naší společné budoucnosti. Jenomže pak by mi v zápětí došlo, že na tu společnou budoucnost stejně nebudeme mít peníze, protože celou tu dobu místo práce budu koukat na něj. Takže pokud je vaším cílem být spolu, pracorande může znít jako fajn nápad. Pokud je ale vaším cílem něco udělat, tam už bych si nebyla tak úplně jistá. Takže my si radši pustíme song, u kterého se dobře pracuje, protože je pořádně nabitý energií. Lil Nas X a jeho That's What I Want. A to přesně chceme tady na fajnu. Let's go!

0: Zara Larsony, Midnight Sun. Perfektní letní track na uzavření naší první společné hoďky tohodle warm-upu, ale pokračujeme dál, jak jinak. Dáme si zprávy a pak zase skvělej soundtrack pro vaše čtvrteční odpoledne, třeba BB Rexa Faithless New Religion, track, který vás úplně roztančí, takže už se na to psychicky i fyzicky připravte a zůstaňte se mnou tady na Fajnu. Yeah, yeah.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Ptáš se tak, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se

0: Sme online. Sme na DAB+. Sme v aplikácii Rádia.cz.
1: V USA možná dochází k historickému obratu. Počet lidí s obezitou začíná poprvé po letech mírně klesat. Podle odborníků k tomu výrazně přispívá rozšíření moderních léků na hubnutí, který dnes užívá přibližně 11% Američanů. Pozitivní trend se zároveň projevuje i zpomalením růstu počtu lidí s cukrovkou. Jste citlivější než klitoris. Tenhle ten výrok vmetla do tváře poslankyně levice z Německa. Hláška okamžitě obletila sociální sítě a stala se jedním z nejdiskutovanějších momentů posledního jednání parlamentu. Fanoušci řeší nový díl série ze Spotify, ve kterém si Olivia Rodrigo povídá s Gracie Abrams. Hlavním tématem je Gracieno chystaný nový album, který vychází už 17. července, takže se máme opravdu na co těšit. Fajn.
2: Jedna, fajn, warm-up pokračuje se mnou s Kristý, už druhá společná hoďka před náma. Probereme třeba, na co myslíme před spaním. Takže už se na to můžete teď zamyslet. No a samozřejmě dobrý songy do vašich uší, do vašich reproduktorů, kdekoliv teď jste. Musíme ten čtvrtek pořádně rozjet. To je vždycky moje mise a jinak tomu není ani dneska. Takže na to jdeme hned teď pořádně disco party peckou BB Rixa Faithless New Religion. Pojďme tančit, pojďme to rozjet tady na fajnu.

dodávka dobrý energie Hertz Purple Disco Machine a jejich Wonderful Life tady na Fajnu 14.12. Prej existují dva typy lidí, když večer usínají. Ti první zavřou oči a během 3 minut spějí. Já nevím, kdo to je. Nikdy jsem asi takovýho člověka nepotkala. A pak jsme tu my, všichni ostatní. Ležíme v posteli a náš mozek si najednou řekne, teď je ideální čas vyřešit úplně všechno. Najednou přemýšlíte, co budete zítra dělat, kde mám rodný list, proč jsem v roce 2017 řekla tu divnou větu na té party. No a nebo jestli tu hádku z 9. třídy náhodou ještě neprožívá i ta vaše bývalá kámoška. A úplně nejlepší jsou ty scénáře. Já nevím, jestli to děláte taky, ale někdy si člověk před spaním v hlavě pustí celý film. Já to nejčastěji dělám třeba, když se mi někdo líbí. Za to bych si pak zasloužila Oscara, protože to jsem schopná vymyslet všechny možné varianty toho, jak to bude pokračovat. Od dramatu přes romantickou komedii až po kriminální thriller. Toho se nebudeme pouštět, to nebudeme rozebírat. Nicméně pak otevřu oči a zjistím, že jsou 2 ráno a já jsem neusla ani na minutu. Takže mě zajímá, na co nejčastěji myslíte před spaním vy? Plánujete další den, přehráváte si trapasy, nebo si taky takhle sestavujete vaše seriály s lidma, který máte rádi? Napište mi 724-634-634 na tohle číslo, na co myslíte před spaním. No a teď si dáme další krásný track, Rue Gale, její Pretty on Paper. Trošku emocí, to se tak k tomu večernímu přemýšlení hodí. Pojďme na to.

rytmus ti doporučí Vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: Ladíte fajn a nám dohrála Taylor Swift, její Elizabeth Taylor. Track takovej na uklidnění, klidně před nějakým odpoledním šlofíkem, protože probíráme, na co myslíte před spaním. Já jsem tvrdila, že jsou dvě skupiny lidí, ty, kteří usnou hned a ty, kteří jsou vzhůru do dvou do rána a nad něčím přemýšlej. Ale máme tady ještě třetí skupinu, ke který se hned dostanu, protože ano, máme zástupce i první skupiny. Martin píše, já jsem ten typ, co si ještě nepotkala. Usínám běžně do dvou minut a právě proto nestihnu ani nic vymyslet. Michal, to je ta druhá skupina, píše, někdo před spaním počítá ovečky, můj analytický mozek naopak spustí absolutní kontrolu kvality dne. Jakmile objeví jedinou chybu nebo něco, na co jsem zapomněl, nahodí adrenalin. Tak i to je ta varianta, no a pak třetí varianta, ta mě zaskočila úplně nejvíc. Další Martin píše, ahoj Kristýnko, před spaním myslím na to, jak by bylo krásné tě mít vedle sebe a pěkně se pomazlit. Já nemám slov. Ne, já mám moc děkuju za zprávy, ale jo, já jsem vždycky chtěla, aby na mě někdo myslel před spaním, ale možná ne lidi, co neznám. Ne, děkuju vám za zprávy, za chviličku si dáme další tracky, který nám pořádně nahodí atmosféru. Já totiž nechci, abyste teď spali, teď nemyslíme na spaní ani na nic jiného, teď potřebujeme energii, je čtvrtek odpoledne, to znamená pořádný adrenalin. Ale bro, vítej mezi nás. Jestli vám Kellyn a Stein 27 a jejich Vítej mezi náma nerozproudí krev, tak už nevím co. Tenhle track si dáme za chviličku, tady na Fajnu.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí a to nejlepší z internetu. Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: My name is Somer.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
2: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.
4: Vítej mezi náma, naše otcové soudu.

0: snap. Trošku emocí takhle před čtvrtečním odpolku na fajnu, půl třetí odpoledne a my tady máme speciální hosty. Mám tady totiž vítěze Red Bull Dance Your Style, Sebastiana Šipoše. Ahoj Sebastiane.
1: Čauky, děkuji za pozvání.
0: My moc děkujeme, že jsi přišel, nebo bych měla říct dotancoval. A taky tady mám svého kolegu Berta, teď už to můžu říct. A Berto zároveň moderuje Red Bull Dance Your Style.
2: Takže... Přesně tak.
0: Hello.
2: Ctí a velkou.
0: No tak kluci, pojďte mi říct něco o Red Bull Dance Your Style, nebo našim posluchačům, který o tom nic nevědí.
2: Tak já si myslím, že začátek je důležitý říct, že Red Bull Dance Your Style je akce, která vystavuje tanečníky úplně neuvěřitelný challenge, vytahuje top 16 tanečníků z České republiky a dá je všechny na jednu stage, kde se utkají o jedno místo vítěze. Trik je v tom, že nikdy neví, jaká písnička přijde a porota nejsou žádný tanečníci, nýbrž diváci. To znamená, že na divácích záleží, co si oni myslí, co oni preferují. No a jak to vypadá, tak jejich srdce si tento rok právě získal Sebastian, který loňský rok, a to jsem také mohl vidět, skončil ve finále proti svému bratrovi Lil Ageovi, opět z Moji G, protože jak Lil Age, tak Sebastian prezentoval Moji G. No a zajímalo mě, jak jsi to udělal, brášku, že tenhle rok z toho utrh. To bys nám možná mohl říct ty.
1: Ty jo, šel jsem jako s velkým nasazením tam letos, protože minulý rok jsem byl ve finále a chtěl jsem to letos urvat, protože minulý rok jsem byl fakt blízko tomu.
2: Yes.
1: Takže jsem fakt jel jako letos bomby, snažil jsem se, to finále bylo hodně náročný, protože jsme měli s Honzou to stejný finále.
2: Aha.
1: Ale jo, urval jsem to nějak, získal jsem si diváky a prostě jel jsem bomby moc.
2: Je to tak. No a jaký je to pocit, když vlastně tvoje crew vyhrává už po třetí po sobě jeden z největších battlů tady?
1: No je to masakr, jako tak asi ukazujeme to, že jsme tady asi nejlepší v Česku, nebo co? Co si myslíš?
2: Já to můžu potvrdit, viděl jsem toho nemálo, co kluci předvedli, ale jsi připravený na finále ve Švýcarsku? To je ta hlavní otázka.
1: Jest, jdu dát do toho všechno, trénuju, makám a těším se, chci dát to nejlepší ze sebe a reprezentovat naši republiku.
0: Mě by možná zajímalo, jak trénuješ, když se vlastně nemůžeš připravit choreo, nevíš, jaký budeš mít tracky, tak jak trénuješ?
1: Hele, já trénuju pořád stejně, trénuju na ty vlastně písničky, co tančíme normálně na svých akcích a prostě nepřipravuji se nějak specificky na to, ale prostě furt mám nějaký svůj systém, ve kterým jsem a trénuju tak.
0: A jaký track máš nejradši, když dostaneš? Jakou hudbu prostě chceš slyšet? Jaká je jakoby ta tvoje top věc?
1: Tak top věc, jako z naší taneční scény mám nejradši jako battlovky, nevím, jako lidi, to jsou prostě takový tvrdý tracky, no, prostě hip-hopový.
2: Tvrdý hip-hop.
0: Okej. Okay. No a co je teda ta největší změna, co se stala oproti tomu loňskému ročníku v tobě?
1: No říkám, jako myslím si, že oproti minulému roku jsem si už od prvního kola jako začal získávat ty lidi víc a víc a víc a prostě snažil jsem se to urovat na ty lidi, dělat show a dát ze sebe to nejvíc.
2: Dobře, aby to bylo tak růžový, byl tam během dne nějaký battle, který si fakt měl strach, že nepostoupíš, protože za mě jsi byl mega připraven jak v hlavě, tak i fyzicky, ale bylo tam někde nějaký místo?
1: To já jsem měl hnedka strach z prvního battle proti Máši, protože Máša byla brutální už minulý rok, postoupila do semifinále, tam jsme se vlastně taky střetli a no, takže tam jsem měl největší strach a samozřejmě finále, že jo, to bylo takový deja vu. Takže jsem to prostě chtěl urvat a neprohrát znovu proti Honzovi, že jo.
2: No jako na podruhý a krásná výhra, víš, jak otázka, jaký bude třetí kolo, to mě zajímá.
1: No to uvidíme, co se stane příští rok.
0: Tak teď hlavně na pořadu je to finále, že jo, ve Švýcarsku.
2: Přesně tak, kde se vlastně sjedou všichni tanečníci celého světa, kompletně ze všech kol Red Bull Dance Your Style a tam je čeká ultimátní mela o absolutního vítěze. Loni tam byl Lil Age, myslím si, že reprezentoval krásně, byl tam spíše za hip-hop, no a teďkon Sebastian vyráží svým funkem, který dokáže zasadit do všeho, do hip-hopu, do house-u, do funku, do diska, jo, i Lil Uzi Vert, to všechno se tam vyjde.
0: No tak my budeme moc držet palce, budeme fandit. Děkuji kluci, že jste tady u nás byli ve fajnu oba dva.
2: Yeah,
0: a vy to diváci, posluchači, všechno sledujte, protože tady máme někoho, komu fandit. Top 1 v Česku a doufejme, že top 1 i ve světě. Díky.
2: Děkuji.
0: Kluci, mějte
2: My
0: se
2: děkujeme.
0: Hezky.
1: Děkujeme.
0: No a vám už posílám další track, uvidíme, jestli nám tady na to Seba něco zatančí nebo ne. One Republic, Need Your Love, právě teď do vašich uší.

0: Rudimental, Kill It, All I Know. Tenhle song, který vás měl pořádně roztančit, když jsme tady měli ty taneční hosty. No a dáme si zas i trošku romantiky, takový emoce, láska. Co vy na to? To jsou songy, které taky máme moc rádi, pořád řešíme jen ty negativní. Jen nějaký toxický, heartbreaking, zlomený srdíčko a tak dále. Ale teď je na řadě Beyoncé. Z roku 2009. Je to neuvěřitelný, je to strašný, jak rychle ten čas letí. Ale tenhle song je o tom, když je ta láska tak dobrá, že se vám skoro nechce uvěřit, že je to reálný. A já si myslím, že takovou lásku bychom si všichni zasloužili, ale protože to není tak jednoduchý, tak aspoň ten song vám můžu doručit. To zvládnu, to vám slíbit můžu. Takže Beyoncé, Sweet Dreams, za chviličku tady na Fajnu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci MyŠkoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci MyŠkoda ještě dnes.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný

0: Specializovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
1: Výhry.
2: Slevy.
1: Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: zve jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Další taneční track tady na Fajnu, Robin Schulz, Cyril Sam Martin, jejich World Gone Wild. No a to se hodí, protože my se potřebujeme pobavit o reality show Are You The One? A ta je hodně wild. Jo, měli jsme tady mýho kolegu Berta, pokud jste to stihli, tak víte, že zároveň s ním mám podcast posedlý Are You The One, kde probíráme tuhle reality show, probíráme ty nejdůležitější momenty a já vám musím říct, že my jsme dneska natočili další díl a normálně jsme ani nestihli probrat všechno. Já ani nevím, kdy se mi naposled u nějaký reality show stalo, že bych takhle nevěděla, o čem dřív mluvit. To ve vás vyvolá tolik emocí. Jestli na to doteď nekoukáte, tak tohle je vaše poslední znamení, protože se to bude blížit do finiše. A já mám pocit, že s každým dalším dílem přibývá dramatu, přibývá spicy věcí, přibývá věcí, u kterých si ťukáte na hlavu, jestli ty lidi jsou normální, ale to je podle mě všechno to, co od reality show chceme. Takže ano, navařeno, doručeno a my to všichni s radostí jíme. A zároveň v tom podcastu to teda rozebíráme, takže vám doporučuji mrknout i na podcast, který najdete na našem YouTube. Dneska jsme tam s Bertem zase měli takovou chvíli, ve které jsme se vůbec neshodli. Takže až ten díl vyjde, tak doporučuji, koukněte na to a dejte nám vědět, jaký názor na ty věci máte vy. Protože opravdu kluci, ženy, ten rozdíl je obrovský. Neshodneme se, je to extrém a je vždycky fascinující, jak prostě máme jiný názory. Takže ještě jednou opakuju, na našem YouTube náš podcast posedlý Are You The One, na našem Instagramu naše reakce na sledování toho posledního dílu, protože to je odpal. Jo, Alberta to několikrát zvedlo ze židle, já jsem tam měla úplně takovej, no, breakdown. Doporučuji fakt to sledovat, mrkněte na to a teď už samozřejmě další song. Unutus, Dennis Lloyd, jejich Diamonds. Let's go.

Jones a taky Martin Solveig, jejich track All Day and Night. Já jsem chtěla říct, že je to taková už příprava na zítřejší party, kterou doufám budete nějakou mít, ale je to track o tom, že někoho nemůžete dostat z hlavy, jak ve dne v noci. To nechceme, jo? Chceme si užívat, na nikoho nemyslet ideálně, nebo myslete si, chápete? No to je jedno, za chvilku další songy, pokračujeme do další hočky. Tímhle jsme uzavřeli už třetí společnou, je to tak? Druhou společnou, no dobře, tak teprve druhou, ale třetí je před náma, takže za chviličku dáme zprávy a pak zase songy. Trošku emocí, třeba se Shawnem Mendesem, jeho YYY, nebo pak taky budeme hledat manžela společně s Ray a její Where is my husband. Tak za chvilku, tady na Fajnu. To nejlepší.

0: Fajn. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
4: Jsme online. Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
6: Hot News. Tesco zvažuje konec ve střední Evropě, včetně našeho Česka. Jde zatím jenom o jednu z možných variant a firma informaci oficiálně nepotvrdila a zatím nekomentovala. Pokud by k prodeji skutečně došlo, znamenalo by to výraznou změnu na českém maloobchodním trhu. Neobvyklý zásah mají za sebou ukrajinští záchranáři. 15-letá dívka zůstala zaklíněná v malý schránce samoobslužního balíkomatu. Hasiči ji během několika minut pomocí speciálního nářadí bezpečně vyprostili. Naštěstí je slečna už v pořádku. Ariana Grande se ozvala influencerce Paige Newman, která ji dlouhodobě napodobuje na sociálních sítích. V soukromí zprávě jí napsala, že je krásná sama o sobě a že by byla ráda, kdyby ukázala světu svou vlastní tvář.
7: Fajn.
8: Krásný čtvrteční odpoledne, jste připravený? Já doufám, že jo, protože víte, znáte mě, kdo mě znáte, Fine Warm Up, já jsem Kristý a moje mise je vždycky to tady pořádně rozjet a čtvrtek, malej pátek, víkend máme skoro na dlani, takže pojďme na to, nebojte, nebudu na vás tlačit, dáme si ze začátku takovej klidnější song, tady jenom chci, abyste připravili hlasivky, protože to bude nabitý emocema, láskou a budeme se ptát, proč, společně se Shawnem Mendesem, takže jestli se ptáte, proč ještě musíte být v práci, i tak se to dá vzít. Jdeme na ten song hned teď, tady na Fajnu. Shawn Mendes, let's go.

máte v kolegu nějakýho pokud máte v práci kolegu nebo někde ve svém okolí člověka, který si myslí, že ví všechno, tak tohle byl song pro něj. Teddy Swims, Mr. Know It All. A taky určitě znáte tu situaci, kdy mají rodiče pocit, že vědí všechno a říkají vám, to ti určitě jednou bude chutnat. Jo, takový ty jídla, který nemáme jako děti rádi. Olivy, houby, špenát, koprovka. Jo, tak vždycky uslyšíte takovou tu větu, počkej za 10 let, bude ti to chutnat. Ale já se teda asi omlouvám, pořád jsem dítě, protože jediný, co se změnilo je, že dneska piju kávu, občas i pivo, ale jinak. Olivy pořád ne, houby pořád ne. A do stádia, kdybych se probudila a řekla bych si, tyjo, dneska mám chuť na koprovku, tak do tohohle stádia se upřímně ani nechci dostat. Jaký lidi mají jen tak chuť na koprovku? Znáte někoho takovýho? 100% jo, ale mě to pořád děsí, takže možná dospělost vůbec nepoznáte podle toho, že platíte složenky. Možná ji poznáte ve chvíli, kdy se dobrovolně těšíte na koprovou omáčku. A já mám pocit, že od toho mám ještě ale hodně, hodně daleko. Díky bohu. A vy mi napište, jestli máte nějakou takovouhle věc, kterou jste jako děti nesnášeli. A teď ji máte rádi, ať už to jsou houby, olivy, ryby. Možná to ani nemusí být věc k jídlu, ale prostě něco, co jste jako děti neměli rádi a teď už jo. 724-634-634, tam mi to pojďte napsat. A teď si dáme track, se kterým se taky všichni stotožníme, protože Eva Farná a její Perpetuum mobile, to stojí za to. Let's go!

0: Páteční odpoledne, ladíte fajn a tohle byly Imagine Dragons, jejich song Bad Liar. Ideální věc podle mě do auta, nebo i pokud si dáváte třeba odpolední kávu, což je mimochodem věc, kterou častokrát děti nemají rádi a v dospělosti tomu přijdem na chuť. Což je téma, o kterém se bavíme. Věci, které jste jako děti nesnášeli a teď je máte rádi. Iveta píše, že s koprovkou měli velký problém, že ji dřív nesnášela, i její dcera ji nesnášela a teď ji vařej. A dokonce si ji občas dají v restauraci. To je podle mě už velká pro mě. Dávat si koprovku v restauraci, to jsem ještě neviděla. Ale jo, zajímavý, proč ne, proti gustu. Ivča píše, že nejradši s bramborem a vajíčkem, no nedala bych si to, ale dobrý, děkuju, aspoň mi konečně někdo nedělá chutě. Jíťa zase píše, že jako malá neměla ráda med, jinak játra, šlehačka, přesní dávka a dnes jí nevadí ani jedno. Stejně tak Michal měl problém se spoustu věcma. Michal píše, že mu vadil sport, ale že pak zhubnul 40 kilo a objevil, že je spousta bezvadných aktivit. Koprovku, že se naučil taky jíst postupem času a že jako dítě nesnášel dějepis a teď si aktivně dohledává informace. No tak vidíte, to máme celý výčet věcí, které jste neměli rádi a teď jste jim přišli na chuť. Tak nikdy to s ničím nemáte vzdávat, všemu musíte dát šanci a já vám děkuju, že jste mi to napsali. Třeba tomu taky šanci dám, i když tý koprovce, no nevím, ale dobře jste dělali lobbing, hezky jste za ní tady jí propagovali. Tomu říkám propaganda. Děkuju, za chvilku další songy, třeba Temper Trap, Self Aware. Tak za chviličku, tady na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Trefíte se?
8: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
10: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
11: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Ideální soundtrack k letnímu odpolední tady na fajnu Saint John a Roses. Tenhle track v remixu vás pořádně doufám naladil a mám tady pro vás jedno skvělé doporučení. Vztahy aka přátelství s výhodama. Ne, dělám si srandu. Kde jsou v tom ty výhody? Já bych se chtěla zeptat toho člověka, který ho napadlo nazvat to přátelství s výhodama, jaký výhody v tom reálně viděl. Protože ano, dobře, máte někoho, s kým štípat dříví, chcete-li, jak se říká tady u nás na fajnu, nebo jak mama mi je, říkají .. Ale tím mám pocit, že ten seznam výhod tak trošku končí. Protože pak už přijdou ty otázky typu: takže jsme spolu? Ne. A můžu žárlit? Taky ne. A proč si teda naštvaný, že jsem byla na rande? Psychologové říkají, že největší problém je v tom, že do těchto přátelství s výhodama většinou chodíme s jinou představou. Jeden člověk si říká, jasný, to bude úplně bez závazku. A ten druhý, ten už přemýšlí, jak budou společně trávit Vánoce. Takže nevím, já si prostě myslím, že přátelství s výhodama by se možná mělo přejmenovat na něco jako přátelství s emocionálním poškozením. Je to dlouhý, ale podle mě mnohem výstižnější. Takže mě zajímá, jestli máte někdo zkušenost s přátelstvím s výhodama. Byly to opravdu výhody? Jak to dopadlo? Napište mi, prosím vás, jestli někdo máte dobrou zkušenost, jestli máte špatnou. Chci to znát. Já si totiž myslím, že tom prostě výhody ve finále nejsou. Jenom si zvednete účet za terapie. Tak mi napište na 724634634, jak to máte vy s přátelstvím s výhodama. No a já posílám za odměnu další song Another 54 Ultra Talk to You, protože to má jenom výhody. Pojďme na to.

0: Bruno Mars prostě umí navařit songy, který vás dostanou do dobrý nálady. A tohle byl jeden z nich s názvem I Just Might. 15.40 na Fajnu a my probíráme kamarádství s výhodama. Já jsem tady totiž tvrdila, že za mě to moc výhod nemá, ale podle vás tam výhody opravdu jsou. Eliška píše, že je výhoda, že nejste k ničemu zavázaný, můžete si užívat a jste si pak i víc blízcí. No jo, jenomže to je přesně toho, čeho se bojím. Když jste si pak blízcí, tak kdy tam překročí to tu hranici, že jeden chytí city, mně to přijde nebezpečný. Kdo chytá v žitě nebo kdo chytá v citech, znáte to, je to někdy tenká hranice. Každopádně i Jirka píše, že má kámošku svýho doma. Prej už asi 9 let fungují mezi vztahama a mají jasně vymezený hranice, který nepřekračují. Takže za Jirku super. Jirka je spoko, máme tady dva zástupce podporujících, kteří podporují kamarádství s výhodami. No ale Michal, ten je proti. Michal píše, že podle něj je to jako náhradní sladidlo. Prostě jenom napodobenina cukru. To mi dává smysl. Líbí se mi tohle přirovnání, zapisuju. Každopádně vám všem děkuju za zprávy, sdílení. Držím palce, ať už máte přátelství s výhodami nebo ne. Prostě ať vám to vyhovuje. No a my samozřejmě dáme další songy za chvilku, protože to vyhovuje nám tady na Fajnu. Viz DMC, Bees Honey at the party. Já říkám, vždycky musíme mít trošku party i ve čtvrtek. Takže za chviličku si dáme společně tady na Fajnu.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Fajn, vždycky hot

Doufám, že vám tenhle track pořádně dodal energii takhle při čtvrtečním odpolední Chemical Brothers, jejich Go. A dneska všechno platím já. Ne, já ne, ale tohle přesně udělal Luis Capaldi po tom, co Anglie vyhrála na mistrovství světa svůj zápas. V londýnský hospodě zaplatil všem jedno kolo pití a účet v přepočtu skoro 60 tisíc korun. Ale já si tak představuju, kdyby se tohle stalo v Česku, jo, je to strašně hezký gesto, ale v ten moment, kdy on řekl, že platí všechno, podle mě by si půlka lidí objednala ještě další věci, které původně ani nechtěla. Najednou by si řekli, když už to platí on, tak bych si dala ještě limonádu, co ještě hranolky. A možná mám místo i na dezert. Každopádně klobouk dolů, protože většina z nás má po výplatě období, kdy přemýšlí, jestli pozvat kamaráda vůbec na kafe, natož pozvat celou hospodu na pivo. Takže Luis Capaldi, dáváme klobouček a tohle je vaše znamení, zajít dneska večer někam, i když třeba nemáte kamaráda, který to z vás celý zaplatí, ale třeba nějakou náhodou tady v Praze se objeví Luis Capaldi a vezme to za nás, ne? Asi ne, ale to nevadí, to není důvod nikam nejít, takže užívejte sice čtvrtek, ale malý víkend. No a my už jdeme na další song. David Guetta, Gervais, Chris Williams a Would I Lie to You? Let's go!

hear the same. Pink Panthers, Zara Larsson, jejich Stateside. Song, který se podle mě ideálně hodí někam na dovču, ale i jestli jste stejně jako já v práci, tak jsme se aspoň v myšlenkách někam na dovču přenesli. A tím jsme zakončili už třetí společnou hoďku tady na Fajnu. Fajn warm-up, ale jede dál. Dáme si zprávy a pak další tracky. Ideální věci, třeba Artemas, I Like The Way You Kiss Me, nebo Tame Impala, Genie, Dracula. Všechno, co vám dodá energii, co byste ode mě jinýho taky čekali. Takže za chvilku, tady na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
10: Právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
11: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
12: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
13: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot news.
4: Evropou se šířily tisíce padělaných kondomů známé značky. Do Evropské unie dorazily z Číny a podle úřadů nesplňují bezpečnostní normy ani potřebné testy. Odborníci varují, že jejich používání může zvýšit riziko nechtěného těhotenství a dokonce i přenosu pohlavních chorob. Většina žen v Česku zvládá menstruační bolesti pomocí léků proti bolesti. Nově se ale ukázalo, že silná nebo dlouhodobá bolest nemusí být normální a může souviset například s vážným onemocněním. Odborníci proto doporučují potíže nepodceňovat a v případě opakovaných silných bolestí vyhledat třeba gynekologa. Nečekanou senzací se stalo prasátko Pepa. V rozhovoru odpálkovalo zpěvačku slavnou hláškou Já ji neznám, což okamžitě začaly řešit fanoušci na sociálních sítích. Do celý nadsázky se zapojila i třeba Charlie XCX nebo Pink Panthers.
2: Fajn. 3, 2,
3: 1. Už za hodinu Jindra Žampa.
2: Ale teď.
1: And now.
5: Yeah.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Tak co, už jste rozehřátý? Já věřím, že jo. Je před náma totiž už čtvrtá hoďka Fajna warm-upu se mnou s Kristý. Malej pátek, to je čtvrtek 9. července. No a my si musíme dodat pořádnou dávku energie, protože vím, že už třeba někdy kolem tý čtvrtý začínáme mlít z posledního, ale ne, takhle já to nenechám. Takže si jdeme dát dobrý tracky, dobrý témata a jdeme na to hned teď. Nenechám vás už ani vydechnout. Artemas, I like the way you kiss me, je před náma. Let's go.

Jaký song křičí víc léto než Justin Bieber, Nicki Minaj a jejich Beauty and Beat? No ale teď tady na Fajnu potřebuju vědět, když se řekne nejnavštěvovanější místo Česka, co vás napadne? Asi si představíte třeba Pražský hrad. A jo, měli byste pravdu, je to pořád na prvním místě. Jenomže se mezi nejnavštěvovanějšíma památkama Česka objevují i místa, které byste úplně netypovali. Třeba Dolní Vítkovice v Ostravě. Já teda nevím, jestli to počítali jako podle turistů nebo podle lidí, co tam jezdí na Beats for Love a Colors of Ostrava, ale je to tam, stejně tak jako různý muzea a industriální areály. Přiznejme si, když jsme byli děti, tak nás na výletech zajímalo hlavně, jestli tam bude něco k jídlu a za jak dlouho pojedeme domů. Dneska jezdíme dobrovolně několik hodin autem, abychom se podívali na starou továrnu, rozhlednu nebo zámek. A ještě si říkáme, jak je to krásný. A vlastně je na tom něco hezkýho, že občas hledáme ty nejzajímavější místa i tady u nás. Protože proč hledat zahraničí, když u nás jich máme spousta? Jasně, musíme procestovat všechno, ale nezapomínat i na to, že u nás jsou hezký místa. Takže tím, že je léto, ideální čas na výlety, pojďte si tady hodit takovou vzájemnou výměnu typů, nápadů, kam se v létě tady v Česku podívat. Pojďte mi napsat na 724-634-634, jaký je vaše nejoblíbenější místo v Česku. Něco, co bychom měli všichni určitě vidět. Pojďte mi napsat a teď si dáme track, který byste měli všichni určitě slyšet. BTS Swim. Pojďme na to.

0: doufám, že jste právě vyřvali svoje hlasivky, svoje emoce, všechno, co jste nashromáždili za tenhle týden, který navíc ještě není u konce. Máme čtvrtek na fajnu a já jsem se vás ptala na tipy, kam vyrazit po Česku. Michal píše, že rozhodně Krušné hory, že to za ně je málo objevený klenot České republiky, protože tam mají taky super zipline. Zipline zní jako dobrý nápad, takže můžete spojit přírodu, adrenalin. A teď ještě přišla zpráva od Lenky, která doporučuje lázeňský město Poděbrady, že jí ho doporučila babi jejího syna a že je to tam opravdu hezký, mají výbornou zmrzlinu, můžete se projet lodí a taky tam mají opatky. No a pak ještě Míša, ta doporučuje zámek Lednice, zámecký areál na Moravě, takže můžete si vybrat, nebo si to můžete najít, jo, těch míst je spoustu. Hlavně se někam vydejte, neseďte doma, je čtvrtek, blíží se víkend, pojďme to naplánovat. No a k tomu na cestu samozřejmě dobrý songy. Za chvilku třeba Šabouzy, Miles Smith, jejich Blink Twice, tak tady na fajnu.
1: Fajn, největší hity, nejlepší momenty, teď i na Soušos.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
5: Gold Class v multikinech Cinestar přináší mimořádný filmový zážitek. Privátní atmosféra malého sálu, prostorná a polohovatelná křesla a k tomu obsluha, která během promítání servíruje občerstvení přímo před filmové plátno. Dopřejte si kino v té nejvyšší kvalitě. Gold Class Cinestar.
6: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
8: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Music.
11: Fine.

David Tyla, Nile Rodgers a krásný track Talk to Me. Ideální věc takhle na odpoledne, čtvrtek, půl pátý. Co si představíte, když se řekne nebezpečný žhář? Pravděpodobně nějakýho šílence s kanistrem benzínu. Hasiči na Trutnovsku ale v úterý vyjížděli k požáru, který měl úplně jinýho, naprosto nečekanýho viníka. Požár rozvodný skříně u jedné roubenky tam totiž způsobil hlemíšť. Jo, dvě jednotky hasičů dorazily na místo a uvnitř rozvaděče objevili hotový hlemíždí ghetto. Partu živých i mrtvých šneků a slimáků. Jeden z nich to prostě ale asi nedomyslel, doplazil se kam neměl a svým tělem způsobil elektrický zkrat, od kterého chytla celá skříň a tak i trošku ta roubenka. Mě na tom ale nejvíc baví ta představa, jak ty majitelé potom volali na pojišťovnu a zkoušeli nahlásit pojistnou událost. Dobrý den, víte, nám vyhořela elektřina. Teď operátor odpoví, jo, co se stalo. A oni, no, zaútočil na ní šnek. Takže až budete mít někdy pocit, že jste dneska něco pokazili, vzpomeňte si, že existuje hlemíš, který se zapsal do historie tím, že vyřadil elektřinu. To se překonává docela těžko, ale přece jenom všichni máme nějaký takový story. Takže, jakou největší pohromu jste způsobili úplnou náhodou? Jo, nějakou mini nešikovností, ale stala se z toho fakt velká pohroma. Já jsem třeba jednou zmáčkla na letišti tlačítko zastavení jezdících eskalátorů a byla to velká pohroma, no, naštvala jsem půlku leta. Takže, jestli máte podobný story, pojďte mi je napsat 724-634-634. Mezi tím si dáme Dua Lipu a její Break My Heart. Let's go!

0: říkala, že čtvrtek je malý pátek a tímhle songem jsme to dokázali. Gala, Freed from Desire. Jestli vás tohle nepřeneslo na party, tak už nevím, co to dokáže. Každopádně naše téma je malý pohromy, respektive velký pohromy, který vznikly z malých věcí. Ptala jsem se, jestli jste někde takhle omylem způsobili něco. Michal píše, že si jednou svojí zbytečně velkou silou zlomil klíč přímo v zámku. Zamknul nejdřív na dva západy, jenže byl zamyšlený a tak točil dál a najednou mu zůstala hlavička od klíče v ruce. Prý to bylo tak vtipný, že se mu i zámečník vyspal a dal mu slevu. To je ten lepší případ, když to pobavilo i zámečníka, takže z toho byla sleva. To je podle mě ideální a vlastně malej průšvih, aspoň je to dobrý příběh. Takže já zase děkuju za super příběh, no a za chvilku další tracky, třeba Good Neighbors, jejich Home. To jsme dlouho neslyšeli, tak si to užijem. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Tahické léto v Aquapol Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapol Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
8: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto.

0: bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Letní slunce ve vlasech přijde.

cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.

0: down.
1: Leonie, don't worry. Ideální track, kterým zakončit náš dnešní warm-up, protože to je vzkaz, že se nemáte stresovat, ať se děje cokoliv. A blíží se 5. hodina a to by vás taky nemělo stresovat, ale víte, co to znamená. Je to tak fajn, warm-up je opravdu u konce. Tyhle 4 hodky byly extrémně nabitý i já doufám, že se mi povedlo splnit můj dnešní misi. To znamená rozpohybovat vás, pořádně vás naladit na víkend, i když je teprve čtvrtek, už jsme trošku v tom pátečním módu, jo? Vždycky se mnou tady na warm-upu to takhle máme. Zároveň jsme se dozvěděli, že bychom si opravdu měli nabírat pečivo opatrně, ideálně s nějakým krytem, pytlíkem, rukavicí. Prostě to nevošmatávat. Protože to někdy připomíná přebírání lidí na Tinderu, přebírání rohlíků, je to to samý. Takže já doufám, že jste se se mnou dneska bavili, já jsem si to s váma užila moc a těším se na vás zase zítra. Zase od 1 do 5, Kristý a můj warm-up, budu se na vás moc těšit. No a teď už užijte zbytek odpoledne, nebo spíš podvečera, společně s Jumpikem, který se na vás extrémně těší, je plný energie, takže bude pokračovat v tomhle módu. Užijte si to s ním, mějte se hezky, já posílám poslední song DJ End of Beginning, což je docela tematický konec začátku, protože já končím, ale Jumpik začíná. Mějte se krásně, posílám pusu. Bye, bye.

0: Marco e André Jampa.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
3: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: právě teď na fajnradio.cz.
1: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
2: Výhry.
3: Slevy.
2: Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
0: Fine Drive.
5: Fine.
0: Fine Drive.
6: Jindra Žampa.
0: Jindra Žampa.
7: OK, 17. hodina odbyla, startuje čtvrteční Fine Drive. 3 hodinky jsou před náma i dneska to bude neskutečně nabitý. Za chvilku si řekneme třeba o tom, jak my Češi to máme se svatbama. Do toho nabitej playlist a kdo jiný by to měl odstartovat než Zara Larsson a Midnight Sun právě teď na Fajnu.

With the MC, taky Bees a Honey, Show Me Love, track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. Posloucháte Fine Drive a hele, dřív byla svatba tak nějak jako samozřejmost. A dneska spousta lidí spolu žijou roky, mají děti, hypotéky a stejně se do svatby tak nějak nehrnou. Někdo říká, že je to jenom papír a jiní si bez svatby vztah neumějí představit. Já si pořád říkám, že mít dítě tak je mnohem větší závazek než svatba, ale ani jedno ještě za sebou nemám. Zajímá mě, jak to máte vy, jestli je podle vás svatba dneska ještě důležitá, anebo už je to spíš taková tradice a nutnost. Napište mi, jak to máte vy na 724 634 634.

0: Rodrigo, Drop Dead, posloucháte Fine ve čtvrtek 9. července a my jsme řešili to, jestli je podle nás svatba ještě důležitá, nebo jestli je to spíš taková tradice nebo nutnost. Klárka napsala, za mě jo, není to jen papír, ale takový potvrzení, že to myslíte oba vážně. Oproti tomu Tomáš napsal, jsme spolu 7 let a svatbu vůbec neřešíme. Důležitější je, jak ten vztah funguje. Ale nějak takhle to cítím taky, ale třeba se to jednou stane, že budu chtít dát prstýneček. Anička napsala, svatbu bych jednou chtěla, hlavně kvůli tomu dni a vzpomínkám, ne kvůli razítku. No, to zní vlastně taky fajn, viď? Fajn drive.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
8: Že nic neřešíš.
7: Přesně.
8: Proto jsme vybrali auto ESA.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
13: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén.
14: Fajn hraje nejvíc skvělý hudby
13: a drží vibe přesně tam, kde má být.
14: Fresh songy, hot klasiky,
13: fajn nálada.
14: Fajn.
13: Vždycky hot,
14: vždycky fresh.
13: Vždycky fresh, vždycky fresh.
15: Fajn.
16: My name is Somber.
17: What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.
2: Right, babe.
15: Fine.

0: posloucháte Fajn ve čtvrtek 9. července a my jedeme dál. Před námi je naprosto legendární track Can't Hold Us od Macklemora, který já naprosto miluju. Ale hele, málo kdo ví, že Macklemore si po obřím úspěchu hitu Thrift Shop odmítl podepsat smlouvu s velkým vydavatelstvím. Zůstal nezávislým interpretem a dokázal vyprodat haly i sbírat Grammy, aniž by za ním stál hudební gigant. To je v dnešní době fakt rarita a absolutně nechápu, jak to všechno dokázal. Pojďme si dát tenhle skvělý track Can't Hold Us právě teď na Fajnu.
1: Fajn Drive, Jindra Žampa.

Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity. Yeah.

Sub Focus, Elevate, track, který nám právě teď dohrál na Fajnu, dáváte si Fine Drive a hele, tohle je ironie osudu jako blázen. Brian Johnson je člověk, který utrácí miliony za to, aby co nejvíc zpomalil stárnutí a byl co nejzdravější. A právě teď oznámil, že mu lékaři našli autoimunitní onemocnění žaludku. No, to prostě ukazuje to, že ani obrovský prachy a ty nejmodernější technologie člověku nezaručí, že se nemocem úplně vyhne. Hele, mě by zajímalo, kdybyste měli neomezený rozpočet, investovali byste do toho, abyste žili co nejdýl, anebo byste si ty peníze radši užili teď a tady. Zajímá mě, jak to máte vy. Napište mi to na 724 634 634. Fajn.

0: přesně blízko u zvířat.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Don't Stop the Music, posloucháte čtvrteční Fajn a řešili jsme tady, kdybyste měli neomezený rozpočet, investovali byste do toho, abyste žili co nejdýl, anebo byste si radši ty peníze užili teď a tady. Tomáš napsal, já bych si ty peníze určitě užil, cestoval bych a byl bych s rodinou. Absolutně chápu, měl bych to úplně stejně, Tome. David napsal, žít do 120 mě neláká, hlavně ať těch 80 nebo 90 stojí za to. Viď, já si taky neumím představit, jak bych byl zmuchlaný ve 120.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi,
8: welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky,
0: ho?
1: Vždycky lístky.

0: hodinka, Fine Drive je za náma, před náma jsou ještě dvě hodinky, tak u toho buďte se mnou, bude to neskutečně nabitý.
1: To nejlepší z hitparád.

0: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: Připravili jsme jedinečnou nabídku skladových vozů za neodolatelné ceny. Vyberete si z široké nabídky různých modelů, barev a výbav. Na vůz Audi už nemusíte čekat. V Auto Jarov si vyberete a hned odjedete. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Osiková 2, Praha 3, autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se do

0: Fine Drive. Fine Drive. Indra Jampa. Indra Jampa.
1: OK, jedna hodinka Fine Driveu je za náma, dvě jsou před náma, díky, že ladíte fajn, i ty dvě hodinky budou neskutečně nabitý, za chvíli si řekneme, co novýho se děje v hudebním světě a do té doby si dáme nabitý playlist, před náma Naked and Portugal Man Glide, právě teď na Fajnu.

v 18 hodin 9 minut. Posloucháte Fine Drive a pojďme se podívat, co novýho se děje v hudebním světě. Takový Harry Styles tak zakončil sérii 12 vyprodaných koncertů ve Wembley a zakončil to fakt dojemně. Přímo na pódiu ho totiž překvapila jeho sestřička. Před tisícema fanoušků mu poděkovala za všechno, čeho dosáhl, ale hlavně řekla, že pro ní není světovou hvězdou, ale pořád hlavně bráchou. Harry byl viditelně dojatej a na konci se dlouze objali. Harry je neskutečný mazák, ale je vidět, že je to pořád ten malej bráška. Fine Drive. Fine Drive.

0: Naprostá čilovka, Gigi Perez, který nám dohrává takhle při čtvrtku na fajnu. A hele, já si myslím, že tohle to znáte určitě taky. Pijete kafe vždycky ze stejného hrníčku, sedáte si v tramvaji vždycky na stejné místo, anebo máte ráno úplně stejnou rutinu. Psychologové říkají, že tyhle malé rituálky nejsou jenom zvyk. Prý pomáhají mozku zvládat stres a dávat nám pocit jistoty, i když je kolem nás chaos. A mě zajímá, jestli máte nějaký malý zvyk nebo rituál, bez kterého si neumíte představit den. Něco, bez čeho byste prostě nebyli. Napište mi vaše malý denní rituály na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
7: Zábava, hudba a spousta překvapení.
6: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
7: Fajn.
6: Co je hot v hitparádách?
7: To letí ve streamech.
6: Co právě trenduje na TikToku?
7: Máme na Fajn.
6: Máme na Fajn. Fajn.
7: Vždycky hot.
6: Vždycky fresh.

posloucháte Fajn, tohleto byl Somber, 18 hodin 30 minut, to je aktuální čas. A já jsem se ptal na to, jestli máte nějaký rituály, bez kterých nemůžete odstartovat den. Tereska napsala, bez ranního kafe si se mnou fakt nikdo nepokecá. Já nejsem kávový typ, ale já to mám stejně u čaje, dokud si nedám dobrý čaj, tak si taky s nikým nepokecám. Lucka napsala, každý večer si čtu aspoň 10 minut, když to vynechám, blbě se mi usíná. OK, já nedám večer bez usínání, usím snu. To je prostě no go, bez toho nikdy neusnu. A do třetice tady máme, než výjdu z bytu, třikrát kontroluji, jestli mám klíče, už je to automat. Tak to je klasický pravidlo, klíče, mobil, peněženka.

0: Benson Boone, posloucháte fajn, 18 hodin 39 minut, to je aktuální čas a lidi, hele, dneska se tomu říká Friends with Benefits a spoustě lidí to zní jako ideální řešení, jenže psychologové říkají, že to často skončí špatně, většinou proto, že jeden čeká, že z toho bude vztazík a druhej si chce zkrátka jenom užít. No a když si to neřeknou na rovinu hned na začátku, tak z toho bývá akorát zlomený srdíčko. Je to tak, ve většině případech to tak bývá. A mě zajímá, jestli může podle vás přátelství s výhodama dlouhodobě fungovat a nebo se do toho dřív nebo později stejně zamíchají city. Napište mi, jak to vidíte vy na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze. První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel.

0: www.bilbilabil.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Fička Farna, posloucháte čtvrteční Fine Drive a řešili jsme tady Friends with Benefits a to, jestli podle vás může přátelství s výhodama fungovat. Mariana napsal, s jasnými pravidly může kamarádství s výhodami fungovat delší dobu. Pokud jedna strana začne chtít víc, je lepší vše ukončit. A to zní jako taková příručka ke kamarádství s výhodama. Po které máme další zprávu od Ellen a ta napsala, za mě to určitě jde. Sama jsem to několikrát zažila a bavíme se doteď. Akorát teď už jsem vdaná paní, takže bez výhod. Průšvih nastává ve chvíli, kdy má někdo příliš majetnickou povahu. Chápu, na to nejde, co víc říct.
1: Fine Drive. Doslova. Playlist mýho života. Fine.

0: Tak jo, 2 hodinky Fine Drive jsou za náma. Pojďte si se mnou dát ještě tu 1 hodinku. Za chvilku budu hrát 10 minut podle vás, tak pojďte mi psát tracky, protože já je budu hrát.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Letní slunce ve vlasech.

0: Fine Drive. Fine Drive, Indra Jampa. Indra Jampa.
1: Pull my trigger, let me blow your mind.
2: 19.00 startuje třetí hodinka Fine Drive. No a příštích 10 minut budu hrát podle toho, jak vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634. Pojďte mi psát na WhatsApp, SMSky, na iMessage, anebo na Instač. Fajnu, všechno beru. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
0: 10 minut for you. 10 minut tvých soubů.
3: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
3: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
2: Tak jo. Už to tiká a já vidím, že už to i cinká. Vy jste absolutní borci. Jako první tady máme Pink Panthers a Zara Larsson Stateside od Jirky. Dobře, může být. Hned potom tady máme Ektora a PTSD. OK, dobře, dáváme to tam. A do třetice tady vidím od Elišky Viktora Šína. Tak vy jste neskuteční borci, vidím tady i několik dalších zpráv. Vůbec to nestíhám, ale pište i další, protože se můžou dostat do velkého finále.
0: 10 minutes for you.

minutes for you. I'm a

Ztratili jste Ektora, tak jste ho měli. Tohle to byl skvělý track PTSD, posloucháte fajn. V 19 hodin 7 minut dáváme si 10 minutovku podle vás. Před náma je třetí track v pořadí Viktor Šín, Hasan, Kalin a Nintendo až na měsíc a hned potom nás čeká velký finále. Opět tady mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali, ale do té 10 minutovky toho už prostě víc nenarvu. A potřebuju toho nejrychlejšího, který zavolá právě teď na 724 634 634, aby rozhodl o tom, jak tu dnešní 10 minutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte právě teď. 724 634 634. 10 minutes for you.

0: Viktor Šín, taky Hasan, Kalin a Nintendo až na měsíc. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolala Áďa. Čau Áďo.
1: Zdravím.
0: Řekni mi, jak ty si užíváš tohleto léto?
1: No, pracovně.
0: Pracovně, a jak makáš?
1: Jsem sestřička zdravotní, takže na 12.
0: OK, tyjo, tak to velký respekt. A máš naplánovanou aspoň jednu nějakou dovču v létě?
1: Jo, příští měsíc, zaplať pánbu.
0: A kam letíš?
1: Budu jenom tady v Česku.
0: Hele, i to je dobrý, já taky plánuju být po Česku, Česko je krásný, tak proč ne? Hele, za to, jak tvrdě makáš v létě, tak tady pro tebe mám 3 tracky, jsi na to ready?
1: Ano, jsem.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Jak se říká, čtvrtek, malej pátek, tohle je taková rozjetější věc, Subfocus a Elevate. Pojďme si dát dvojku, ta je z úplně jinýho soudku. Justin Bieber a Speed Demon. To je dvojka a mám tady ještě třetí variantu pro tebe a to je tahle věc. Tak Áďo, je to jenom ve tvých rukou, ty rozhodneš o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme.
1: Tak já volím trojku.
0: Takže Loy a Red Eyes?
1: Ano.
0: Tak jo, a chtěla bys to někomu věnovat?
1: Bráchovi.
0: Tak jo, tak věnujem velký respekt za povolání, který děláš a přeju ti krásný večer a krásný léto.
1: Děkuji, taky krásný večer a léto.
0: Měj se hezky, ahoj!
1: Ahoj! 10 minutes for you.

0: Girls a lidi, co si takhle při čtvrtku nezatrapnit. Máme za sebou už skoro 2 týdny léta a já jsem si říkal, že byste mohli vytáhnout nějakou trapnou storku z léta. Napište mi úplně cokoliv, klidně napráskejte svýho kámoše, mamku nebo tačku. Pojďme si tedy dát cringe minute aka minutku trapnosti. Napište mi to na 724-634-634. Já to za chvíli rozeberu trapnou tuškou.
1: Fajn Drive, využijte slev na Zalando. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Svůj vlastní sound.
7: Nový songy, nová energie.
6: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
7: Na cestě k vodě, ve městě.
6: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
7: je soundtrack tvýho života.
6: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Minute. Cringe Minute.
1: Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o svoje letní trapno podělil Péťa. Ten mi napsal: byl jsem na kempu u vody s kámošema, mým nejlepším kámošem a mojí holkou. Jeden večer jsme šli opilí se projít do lomu. Když si náš kamarád šel odskočit, začali jsme se s mojí přítelkyní líbat. Když kamarád přišel, nepřestali jsme se líbat a on se přidal k nám. Můj nejlepší kámoš a moje holka. Posléze jsme se přesunuli do stanu a když to vypadalo, že to bude, moje holka nás odstrčila a řekla, že jde spát. Ráno mi nikdy nebylo trapnějc. Na tohle snad nejde říct nic, krom toho, že tohle je opravdu to nejvěrnější, nejlepší přátelství, který jsem v životě slyšel. Neřeš playlist, žij let.

0: Michael Jackson, posloucháte Fajn v 19 hodin 40 minut a pomalu, ale jistě se blížíme ke konci 3 hodinkám Fajn Driveu, ale ještě než skončíme, tak si dáme třeba tenhle ten track. Hurts a Purple Disco Machine, Wonderful Life. Je teda hustý, že Hurts jsou známí hlavně díky melancholickým hitům, ale málo kdo ví, že zpěvák Teo byl kdysi skoro bez peněz a přespával u známých na gauči, protože z něho byl na nějakou chvíli bezdomovec. Dneska ti frajeři tak mají na kontě miliony prodaných desek a koncerty po celém světě. Tomu říkám solidní obrat.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: Akce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzavek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
5: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
6: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Fajn Drive končí. Čtvrteční Fajn Drive je za náma. Díky, že jste u toho byli se mnou, že si se mnou užíváte léto, jste absolutní borci, bez vás by to prostě dělat nešlo. Já se s váma loučím, ale s Fajnem zůstaňte, protože po mně Next Generation, dneska mě tady za majkem vystřídá talentovaný borec, který se říká Thomas Evol. Dejte se s ním necelou hodinku tady na Fajnu a já se těším zase zítra od 5 a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala!
1: Fajn Drive.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Next generation.
0: Next generation.

Čau, moje jméno je Tomas Evo, jsem mladý umělec a dneska budu přebírat vysílání na Fajnu. Vybral jsem si nějaký svoje tracky, vybral jsem si tracky mých přátel. Budem si to dneska pustit, doufám, že vás to bude bavit. A vlastně nám nic jako nebrání to rovnou odstartovat, takže mým prvním trackem, který dneska budu pouštět, je Když tě stýkám, což je jako za mě největší banger z mýho alba, který vyšlo teďka v dubnu. Takže jo, Když tě stýkám z alba Poslední dopis, jdeme na to. Next generation.

0: Generation.
1: Posloucháte Fine, moje jméno je Tomas Evol a před chvíli jsem přebral vysílání, včetně výběru songů. Právě teďka dohrál můj track Když tě stýkám, což je jeden z mých nejoblíbenějších tracků z alba Poslední dopis. Nicméně, mám tady z něho ještě další track a ten track je Závislost. Jmenuje se Závislost, je to Závislost.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Posloucháte Fajn, moje jméno je Tomas Sevol a právě teď dohrál track Deadly Heart Disease, kde mám na featu moji kamarádku Lone Christ. Nicméně, Lone Christ ještě nebylo dost. Měli bychom si totiž pustit její český track, který nedávno vydala. Jmenuje se Čať jsem já a myslím si, že se vám to bude líbit.
0: Next Generation.

0: generation. Number one hit music station.
1: Posloucháte Fajn, moje jméno je Tomase Vol a právě teďka dohrál track Flirt. Každopádně začíná se nám tady krátit čas, takže já už mám jenom poslední dva tracky, takže si to půjdeme rovnou pustit. Jdeme na to.
0: Number one hit music station. Next generation.

0: Generation. Yeah.
1: Takže tohle bude ode mě úplně všechno. Já doufám, že se vám můj výběr tracků líbil. Mě to hrozně moc bavilo, takže doufám, že se neslyšíme naposled. Nicméně, aby se byl v obraze, tak doporučuji sledovat můj Instagram Thomas_Evol, všechno malýma, a nebo mě poslouchat na Spotify, Apple Music, YouTube Music, kdekoliv chceš, kde mě prostě najdeš jako Thomas Evol. Nicméně, tohle je teda už opravdu všechno, měj se fajn a doufám, že se slyšíme ještě někdy.

0: Zítra cinkne 8. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všechno.

0: právě teď na fajnradio.cz.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Fajn. Vždycky hot.

0: Mini vybírání výzvy.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Nový tracky.

co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
1: Fajn, vždycky hot.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBruns.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi,
8: welcome to the show.
1: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
6: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
2: Fajn.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
1: Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Myslel jsem si, jak tě znám, odpustil bych ti cokoliv. Celý život žiju sám, jsem zvyklý na to, že bolí. Tak se nediv, že to vidím trochu jinak, že z mých očí cítíš takovej klid. A že neřeším to, jaká jsi dřív byla. My

0: vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia D.
5: Sleduj Fajn. Fajn.
6: Go, go.
7: We're back.
8: Here we go.
9: Go.
10: Here we go.
11: Go.